0: pasu, nebo se aspoň tváří, jako by jí rozuměl. Ten má dobře stavěné běhy, řekne, ale myslím, že nemá správné uši. Co vás napadá, namítá druhý, ten má nejlepší slechy, jaké jsem kdy viděl, koukejte, jak mu stojí levé ucho. Zkrátka muž má k psům poměr spíše kinologický, snad z atavismu někdejšího pralovce, kdežto žena si cení hlavně panošské náklonosti svého psa. On mne má tak rád, praví dojatě. I kazí svého psa, jak jen je možno, činit z něho citlivou, vrtošivou a neposlušnou bytost, jako jsou všichni příliš milovaní tvorové. Ať mi nikdo neříká, že ženy dovedou všecko. Nedovedou vytvářet filozofické systémy a nedovedou vychovávat psy. Ale nejvíce chválíme na psech jejich inteligenci. Jen mluvit, říkáme o nich, zapomínajíce, že skutečně mluví, jenomže poněkud jiným jazykem. Velmi často jsem slyšel psa mručet docela zřetelně zatracené blechy. Jindy volá zřejmě odpryskni nebo pomoc a jindy nadává dosti hrubě. Mám za to, že kdyby pes mluvil, jak mu často přejeme, vyjadřoval by se poněkud sprostě, užívaje s oblibou neslušných a vulgárních výrazů. Kdyby pes mluvil, byl by docela nemožný. Jeho povaha je lidová a otevřená. Je to dobrosrdečné chlapisko, ale není to pán. Když na ně mluvíme, dívají se nám do očí, zdá se chvílemi, jako by nám poněkud rozuměli. Dokonce otevřou hubu samou pozorností. Loni jsem zabloudil někde na Šumavě hledaje houby, konečně jsem našel cestičku a ta vedla z lesa ven přes močály k nějaké samotě. Tak tou cestičkou jsem šel k té samotě a tam se proti mě vyřítil ohromný bernardín, větší než já, a děsně řval. Já měl v jedné ruce veliký hřib a v druhé ruce dva. Byl jsem naprosto bezbraný. I oslovil jsem psa a řekl mu všechno. Kdo jsem a proč tudy jdu a nemohu jinudy, ale pes nadával jako blázen. Snad nerozumí česky, napadlo mne. I zkusil jsem mu domlouvat po německu. Přiznávám se, že ještě nikdy jsem nemluvil tak zdvořile, jako s tím Bernardínem. Navrhoval jsem mu mír, oplýval jsem dobrými úmysly a dovolával jsem se rozumu v našich stycích. Když jsem tak chvíli mluvil, viděl jsem, že za plotem mne vážně poslouchá celé obyvatelstvo samoty a že i pes umlkl, otvíraje podivem hubu. Byl to největší řečnický úspěch mého života. Jsou lidé, kteří se cítí uraženi, když na ně pes štěká. Ohánějí se divoce holí nebo dělají, jako by chtěli hodit kamenem. Málo kdo zachová důstojnost, je-li napaden sebemenším psiskem. Po mém soudu nejlepší je začít s dotyčným psem vyjednávat. Magická je moc řeči a rozumu. I nejježatější psisko se po chvíli dovtípí, že člověka nepřeštěká. Kdyby psi dovedli mluvit, možná, že bychom se s nimi dohadovali tak těžce, jako s lidmi.
1: Jak se potkali s Havranem Ervínem?

úplně ze všeho nejdřív nebyl strýček Měsíc vidět ani trošinku vůbec. Potom se ho ukázal tak akorát malinký srpeček s nouzem a ještě potom, ale to už za hodně díl, celá polovička. A když bylo strýčka Měsíce na podzimním nebi ze všeho nejvíc, svítil stříbrně a tiše na celičký lesík hůrku, kulatý jako tvarohový koláč, a dělal všechno dvakrát větším. A právě zrovinka v tu chvíli

0: Cíleme vánoční návštěvu hnedle za podzinkem, jak měla královna zima. Každičký modřínek, smrček i habřík, každičký doubek, bouček i břízka, osika, olše i jedle. Všichni dostali od zimní královny novou bělonkou čepičku, tkanou pečlivě a velice jemně. Bůby měl zrovna v jeskynce u srnčí pěšinky k vodě to nejsprávnější spaní, když mu na čumáčku přistáhla sněhová vločka, co jí do jeskynky z nerozumu zahnal průvan.
1: Apčík!
0: Bůby kýchnul na zdraví a probudil se rovnou.
1: Ať jsem v liščí noře, jestli tohle není právě opravdovský snížek zimní. Zrovinka, jak říkala Tereska minule, že už hnedle bude a brzo.
0: Zamudrovalo dráče s třepatou hlavičkou. A hned, že se půjde všechno okouknout hodně pěkně zblízka, jak se správně má. Jenomže, jak Bůby v tom raním kalupu a trapu rychlem stoupnul na bíle ustlanou pěšinku, tak už nestál, ale to už seděl a pěkně z čerstva náramně rychle. Dráče by si povídalo se snížkem až do slunečního spaní, kdyby od někud od zhora dolů a něco velikánského černého a zobatého sebou neuhodilo do sněhu hned vedle. Nejdřív se nedělo dočista nic, potom se to zavrtělo, hned na to posadilo a ještě potom postavilo rovně a zpříma.
2: Tak tomu se říká klika. Marmná klika. Ještě, že zrovínka napadalo.
0: Pochvaloval si veliký a černý zobatý pták a jak se tak načechrává a vrtí, uhlídal najednou malinkaté vyukané dráče.
3: Ale ne, copak ty seš záč v ořechu? Koukáš jak z první řady?
1: Já jsem dráče z lesa Hůrky a říkají mi Bůby.
3: Dráče v lese? Proč ne? Já jsem Havran Ervín v ořechu. Korvus, korvus, z rodu ptáků pěvců. A řekl bych, že ještě tak ten nejlepší. Hea, hea, Severige a šalmaj v ořechu. Letím za severu.
1: Já jsem Bůby z lesa Hůrky, říkají. A zapomněl jsem se narodit do pohádky, říkají.
3: Já jsem jednou tam, podruhé zase tamhle a pak zase tudy. Zpěvák, eskamoter a kouzelník, strašně populární. Hele.
0: A potom se začal Ervín uklánět hned doleva, hned zase doprava, vyčaroval od někud černý klobouk, dřevěnou hůlku na čarování a z klobouku vytahoval takové věci zvláštní, roztodivné a hezké, že je dráče nevidělo skutečně co živo.
3: Tak vidíš, ořechu, nezbývá mi nic jiného milejšího, než lítat po tom světě a zpívat a hrát a čarovat a kouzlit. A vůbec. Jenomže se nějak nesrovnávám s těma ptáčkama zpěváčkama.

0: Arvíne, prosím tě moc, kdybys byl od té dobroty a mohl si se mnou trošinku hrát.
1: Hrát si? Na to holenku není zamáček hrachu času. Je zima, čas zimních sportů, slalom, bobová dráha, hokej na ledě a tak. Kde pak hrát si?
0: Když já myslel jenom chviličku malou, ještě předtím sportů.
1: To je práce. Zimní sporty v ořechu, to je vlastně taky hraní, když se to veme tak kolem do kolečka s rozumem. Jenomže pro sílu, statečnost, správnej dechat tak.
0: Když já nevím, co to zimní sporty je.
1: Neboj, ořechu, všechno uvidíš, všechno uhlídáš. Momentiček. Tady vidím ideální, čili ten nejsprávnější svah, čili terén na bobovou dráhu, neboli tobogán z ledu. Uděláme klouzačku, ořechu. Musíš nosit vodu, hodně vody. Zbyteček obstarám sám, to se spolehni.
0: Jenomže, jak sem vemu vodu, Ervíne?
1: Ty seš ořech, Maxi ořech, paravořech ořechu. Co pak tady nemáte v celičkém lese a okolí? Potok, studánku, rybníček, řeku nebo tak?
0: Potůček tady máme, jestli chceš něco vědět, Ervíne. Jmenuje se Rokyťák a chodí svou cestičkou z rovinka tam dole pod tou pěšinkou.
1: Tak nemluvím, nepoučuju, nehádám se a nosím. Jinak klouzačka nebude, to dá přece rozum.
2: A tak Bůby nosil vodu v hrnci pěkně od potoka na vršek a Havran Ervín ji zase pro změnu lil kliďánko dolů po pěšince zase k potůčku Rokyťáku s plávkem. A protože byl kmotříček Mráz zvědavý za 5 sojek, přijel na svých ledových saních dřív než chtěl a hned blíž a blíž, co to tady ti dva. A když byl úplně nejblíž, tak mrazil dvakrát víc a stuha, až se dráčeti na čumáčku udělal rampouch převeliký. A taky voda, co lil Ervín z vršku, zmrzla na rampouch, a tak tady byla najednou, kde se vzala, tu se vzala klouzačka hladká, jako lísková kůra z jara, a jiskřila dodaleka.
1: Zahájíme mistrovství světa v ořechu. Tram, tra, vážení, velvážení, mistrovství světa na ledové bobové dráze. Nastartuje mistr Ervín ze zbrusu novým strojem Maková buchta. Napětí vrcholí. Připravit ke startu. Pozor! A teď!
2: Dole Havran proletěl trnkovým keřem jako myška do dírky.
1: První jízda, světový čas! Hea, Svergy, Šalmaja, Rogálo a Vírník, poběž honem sem v ořechu, honem! Tady máš závodní stroj, ořechu. Teď si na řadě se startem ty. No rychle, utíkej nahoru. Tram, tra, pozor! Nastartuje závodník číslo 2. Dráček Bubík, nebo tak nějak. Zkrátka, ořech, paravořech, ke startu a teď!
2: Jestli dopadl Ervín tak, Bůby taky tak a ještě víc. Pekáč se s ním na skluzavce točil jako váška nad vodou a nakonec i s dráčetem zase do trnkového keře, ale víc z prudkosti a ještě dál až do potůčku Rokyťáku.
1: Poles nahoru, ořechu, bude druhá opravná jízda.
0: Opravná jízda už asi nebude, Ervíne. Závodní stroj nám vzal potůček Rokyťák a odnesl si ho na hraní pryč. Někam. Asi.
1: Ty jsi to teda vyměl k ořechu. A nic, vymyslíme něco lepšího, výživnějšího. Tram, tará, vážení, velvážení, pro poruchu na závodním stroji Makobuchta se dnešní závod končí a přerušuje.
0: Ale jak si budeme hrát teď a za chvilku?
1: Na něco se přijde, něco se vymyslí, neboj.
2: A nemuseli čekat dlouho. Přišlo to samo a naraz. Nejdřív se nahoře na pěšině ukázal medvěd Medard, který se šel podívat, co s dráčetem a jestli ještě spí. Jenomže zapomněl kouknout pod tlapy přední i zadní. Sjel dolů po skluzavce jedno klubíčko. Medard projel trnkovým keřem a zastavil z rovínka vprostřed potůčku Rokyťáku.
1: No, já zas poletím kousíček dál. Už jsem pobyl dlouho. Třeba se zase jednou zastavím od řechu.
0: Hea, hea, Sverige a Šalmaj, Ervine!
1: Hea, hea, Sverige, Šalmaj, Erogálo, Buby!
2: Vzpomněl si najednou už v letu Ervín, jak správně s dráčecím jménem.
3: Co je to tady za nezdobu klouzavou, smekavou a ledovou?
0: To je mistrovství světa, Medarde. Udělali jsme si s Ervínem skluzavku pro zimní sporty, víš?
3: A odkdy pak se dělá skluzavka z rovínka tam, kde je pro všechny pěši na prochození k vodě? Aha.
0: Když on Ervín říkal, že tady je to identální.
3: Ervín, tady se chodí k vodě pít. Za to, že jsi byl nezbedný, ti neukážu své zimní spaní.
2: Medard chtěl ještě něco povědět, ale v tom se od zhora ozvalo pištění, volání a hekání. A ona to liška Denisa po Medardovi úplně stejně a dolů k potoku.
3: Tady neostávej, utíkej honem za Tereskou. Připravila ti něco mlsného.
2: Dráče utíkalo pryč k prostřednímu dubu, kde měla veverka Tereska svoje přebývání a bylo rádo, že už nebude u liščího žalování.
4: Už to víckrát nedělej, Buby. Po pěšinách se chodí i utíká v nebezpečí. Co kdyby si někdo polámal tlapky, nebo ho uchvátil dravec, protože by nešlo utéct z ledu? Je zima. Co kdyby někdo pro tvé klouzání nemohl dál a zahynul hladem?
0: Já už to víckrát neudělám, Teresko. Na pěšině už nikdy. Medard mi vyřídil vzkázání.
4: Aha, na to si nezapomněl, že mám pro tebe mlsání. Podívej, sušené jahody a bobule. Vezmi si pro dobré chutnání a sladkou chvíli.
0: Děkuji, Teresko. Už poběžím domů. Mně se chce tolik spát.

také sluníčko už mělo toho zimního běhání až do únavy a položilo svoji krásnou zlatou hlavičku do vonavých sněhobílých podušek z těch nejbělejších mráčků už z večera a těšilo se na dlouhé zimní spaní, protože v zimě vstávalo dicinky díl a spát chodilo dicinky dřív. To, aby mělo druhý den větší sílu, které bylo i tak v zimě o hodně míň než za letního slunečního hřání pro celičký širý svět.

0: Vyprávění 17. O příhodách, které zažijí Tomešovi z děti na cestě do Koniklece i o tom, jak je babička přivítá. Letadelko Káně se brzy dostalo nad údolí. Vojta se dal málem do zpěvu. Tak se mu pěkně letělo. Kohoutek v tašce si asi myslel, že je v kurníku, protože přestal pípat a usnul. Aneška se pustila sedadla a dívala se průhledným břichem Káněte dolů. Klikatila se tam šedomodrá řeka s vrbovým houštím na březích. V její blízkosti vedla žlutavá cesta. Na stráních údolíčka se černal les. Anešce připadalo, že by si s řekou, s cestou, s loukami i s celým tím údolím mohla hrát. Vždyť v něm bylo všechno tak maličké a hezké. Níž, křičela Aneška Vojtovi do ucha. Leď níž. Vojta přikývl, překlopil hlavice vrtulí a spouštěl se s Kánětem dolů. Země se rychle přibližovala. Už na stromech rozezdávali každý lístek. Voda v řece se vlnila a na mělčině se brodil čáp. Letadélko znovu vyrazilo kupředu. Aneška viděla, že na břehu řeky sedí na stoličce rybář se slaměným kloboukem na hlavě. Nejspíš spal, protože si podpíral hlavu rukou. Když nad sebou uslyšel letadélko, lekl se, vyskočil a klobouk mu přitom spadl do vody. Pak rybář upaloval do křoví. Asi si myslel, že přiletěl nějaký drak z pohádkové knížky. Anežce se to líbilo a smála se, až jí tekly slzy z očí. Ale letadélko plulo dál. Anežka zpozorovala vysoký topol s uraženou špičkou a na něm čapí hnízdo. Křičela na Vojtu, že se na ně chce podívat. Ještě nikdy čapí hnízdo neviděla. Vojta se k němu pomalu spouštěl a zůstal nad ním stát. Motor tiše vrčel, ale letadélko se skoro ani nehnulo. Jak by je nad hnízdem někdo zavěsil. Aneška viděla hnízdo, široké, jak kolo odvozu. Bylo nepořádně upletené z větviček. Seděla na něm tři čápata a obracela nahoru zobáky, jako by od letadélka čekala nějakou žábu. Najednou přiletěl starý čáp. Postavil se na hnízdo, jedním okem se díval na letadélko a zlostně klapal zobákem. Potom si srovnal urousané peří na voleti, dal jednomu čápěti zobákem několik pohlavků a letěl se podívat, co to nad hnízdem tak protivně vrčí. Letěl těsně kolem břicha letadélka Káněte. Krk měl natažený dopředu, nohy táhl za sebou jako dva červené klacíky. Oči se mu hněvivě leskly. Vojta si ho skoro nevšímal, za to Aneška se skrčila za Vojtovo sedadlo, aby ji čáp neviděl. Ale v blízkosti vrtule dostal čáp strach. Foukal z ní takový vítr, jako by měla začít velká bouřka. Čáp se rychle vrátil na hnízdo, sehnal čápata dohromady a čekal, kdy začne pršet. Zatím se dole na cestě mihl tmavý stín a za ním pospíchalo něco drobného na čtyřech nohou. Aneška si toho všimla a lekla se. Pepíček jede a Kociánek, křičela na Vojtu, aby je tak předhonili a byli v Konikleci dřív, to se nesmí stát. Letadélko se znovu rozehnalo a letělo jako opravdové Káně. Údolíčko ujíždělo dětem pod nohama, jako by mělo kolečka. Aneška ani neměla kdy se po Pepíčkovi dívat. Zůstal s Kociánkem jistě někde vzadu. Na Káně přece nestačí obyčejné kolo, ani čtyři psí nohy. Anešce se to moc líbilo.
1: Já bych chtěla létat pořád, křičela Vojtovi do ucha.
0: Už budeme v Konikleci, odpověděl Vojta. A také tam opravdu za chvíli doletěli. Vojta vesnici znal a tak přesně věděl, kde je babičin domek. Letěl teď zvolna. nad domkem přehodil hlavice vrtulí a pomalu se posadil na dvorek. Slepice se rozletěly, husy se schovaly pod kůlnu a babička, ta se chudák hrozně lekla, vyšla na zábraží a zůstala tam stát jako socha. Jaká nestvůra, jí to sedla na dvůr. Snad nechce odnést babičku i s domkem a ke všemu z ní vylezají její vnoučata Aneška a Vojta. Babička dostala velký strach. Ani si nevšimla, že Vojta nese tašku s kohoutem a Aneška vleče uzlík s bábovkou a pytlík s mákem. Možná, že si ani nevzpomněla, že je jí právě 70 let. Děti, děti moje, vykřikla babička a běžela k ním, vzala je za ramena a vstrčila do předsíně. Počkejte tady, já musím dojít pro sousedy. Zabouchla za nimi dveře, otočila klíčem a vyběhla na náves. Na dvorku mi přistálo letadlo, začala volat hned za vrátky. Ale na návsi nikdo nebyl, a tak babička běžela někoho hledat.

0: Bylo na večer, maková panenka uspávala včely a motýl Emanuel se roztržitě díval po nebi. Jednou povídá, jsem z toho celý pryč. A já taky nevím, jestli se mi to jen nezdá, řekla panenka. Na nebi svítil měsíc. Nebyl to ale starý, stříbrný měsíček. Byl žlutý jako blatouch, kolíbal se jako loďka a vezla se v něm cizí hvězda. To ale přece není náš měsíc, řekla maková panenka.
1: To se ví, že to nejsem já, řekl někdo až na konci makového pole a jako kolo se odtamtud přikutálel stříbrný měsíc a rozčileně volal. Je to měsíc turecký. Odskočil jsem si dolů na zem srknout rosy a on si mi zatím vylezl na nebe.
0: A měsíc si sedl na mez pod makovým polem a nešťastně tam zářil. Panenka a Emanuel ho chvíli bezradně obcházeli, až Emanuel se ho zeptal, ty znáš aspoň trochu turecky?
1: Znám jen asi dvě slova, povzdychl měsíc.
2: Tak je na něho křikni, možná, že to pomůže, řekla panenka.
0: Měsíc vstal z meze a křikl,
1: Fagot minaret! Ať už jsi zpátky v turecké zemi.
0: Chvilku trvalo, než se to doneslo až nahoru. Turecký měsíc si to poslechl a líně zavolal dolů.
1: Tyrgi kemel abrhe apakel.
0: Nikdo mu nerozuměl. Stříbrný měsíc na zemi svítil čím dál nešťastněji. A panenka povídá,
2: tak si tam na něho dojdi.
1: To víte. Já nikdy nebyl žádný hrdina, řekl měsíc a seděl.
2: Musím tam sama, řekla maková panenka. Doneseš mě tam?
0: A panenka se usadila Emanuelovi mezi křídla a letěli až k tureckému měsíci. Líně klimbal na nebi, a cizí hvězda se v něm kolíbala jako v kolíbce.
2: Poslyš, doma už na tebe čekají. Máte tam asi na nebi pěkný pořádek, řekla mu panenka.
0: Měsíc pootevřel sotva na štěrbinku oko.
1: I co? Měsíc sem, měsíc tam. U nás jsme zvyklí na pořádek po Turecku. A zavřel oko.
0: A maková panenka zase nevěděla. Až za chvíli jí to napadlo. Zamávala tureckému měsíci pod nosem makovým květem, co si přinesla sebou. V tu chvíli se Turkovi rozlouskly oči do kořán a on povídá Ali, Ali, to je vůnička. Na té vůni ho panenka vedla jako na provázku z nebe až dolů na zem a do úvozu pod makovým polem. Uložil se tam do trávy a usnul jako dudek. Stříbrný měsíc přestal se smutkem, vstal z meze, vesele si poskočil a vylezl si zpátky na nebe. A maková panenka a motýl Emanuel tam počkali, až úvozem pojedou medáci do Turecka pro turecký med. Medáci přijeli, naložili turecký měsíc na prázdný vůz a odvezli ho do Cařihradu.

0: Jak ježek uhonil zajíce k smrti. Tento příběh je vlastně vylhaný, děti. Ale pravda to musí být taky, neboť můj dědeček nezapomněl nikdy, když nám to vyprávěl, dodat. Pravda to musí být, synku, jinak by to žádný nevyprávěl. Ten příběh se udál takto. To bylo jednoho nedělního podzimního rána, zrovna v čase, kdy kvete pohanka. Slunce právě vyšlo na oblohu. Nad strništi foukal teplý vítr. Vysoko v oblacích zpívali skřivani, v pohance bzučeli včely, svátečně odění lidé kráčeli do kostela a mezi těmi všemi stvořeními byl nejspokojenější ježek. Stál na zápraží, ruce měl založené a zkoumal ranní povětří. Chvílemi si jen tak pro sebe broukal písničku. Čistě a falešně, jak to při nedělním ránu dokáží zaspívat jenom ježkové. Zatímco si tak prospěvoval, tu mu přišla myšlenka, že by se mohl zatím, než jeho žena umije a obleče děti, jít podívat do polí a popatřit tam, jak se to má s jeho Tuřínem. Tuřín rostl na poli nedaleko jeho domu a on ho se svojí rodinou sklízel. Proto se na něj díval, jako by mu patřil. Vymyšleno, uděláno. Zabouchl za sebou domovní dveře a vydal se procházkou na pole. Neušel toho mnoho a bral se zrovna kolem trnkového keře, když potkal zajíce, který si vyšel s podobným záměrem, totiž, aby si obhlédl svoji kapustu. Když ježek zajíce uviděl, dal mu křesťanské pozdravení, ale zajíc, který na své louce platil za urozeného pána a byl proto strašlivě hrdopyšný, na ježkův pozdrav neodvětil, nýbrž pravil podezřívavě. Jak pak to přijde, že tu za časného rána pobíháš po poli? Jdu se projít, odvětil ježek. Projít, smál se zajíc. No, k ničemu lepšímu ty tvoje nohy stejně neužiješ. Tato odpověď ježka popudila. Všechno dokázal překousnout, ale na svoje nohy nenechal dopustit, ačkoliv je měl od přírody skřivené. Ty si maluješ, že bys dokázal se svýma nohama pořídit víc než já, řekl. To si tedy myslím, odpověděl zajíc. No, tak to by se mohlo vyzkoušet, myslel ježek. Já říkám, že když poběžíme o závod, budu rychlejší nežli si ty. Ty křivonožko, smál se zajíc, to je věru k popukání, ale když máš k tomu tolik chuti, o co se tedy vsadíme? O jeden zlaťák a láhev pálenky k tomu. Dobrá, řekl zajíc, řekni teď a poběžíme. No, tolik to zase nespěchá, řekl ježek. Já jsem ještě nic nejedl. Nejprve zajdu domů a trochu se nasnídám. Za hodinku jsem tu. S tím zajíc souhlasil. Cestou domů si ježek brumlal pod vousy. Zajíc se spoléhá na svoje dlouhé nohy, ale já ho přesto porazím. On je sice urozený muž, ale také velký hlupák a za to teď zaplatí. Když přišel ježek domů, řekl své ženě: Ženo, rychle se oblékni, musíš se mnou ven. Co pak se děje? Ptala se. No, vsadil jsem se zajícem o zlaťák a láhev pálenky, že s ním poběžím o závod a musíš být u toho i ty.
1: Je, mináčku, muži, začala žena hořekovat. Ztratil jsi snad rozum, jak bys mohl běžet o závod se zajícem?
2: Zadrž, ženo, řekl ježek, a nepleť se do mužských záležitostí. Hni sebou, oblékni se a pojď se mnou.
0: Co měla paní Ježková dělat? Musela poslechnout, ať chtěla nebo ne. Když byli na cestě, řekl ježek ženě. Nyní dávej pozor, co ti řeknu. Tady, na tom širokém poli, poběžíme o závod. Zajíc poběží v jedné brázdě a já ve druhé. Začneme tam, nahoře. Nebudeš dělat nic jiného, než že se postavíš tady dole do brázdy a když přiběhne zajíc, tak mu zavoláš na uvítanou. Já už jsem tu.
1: Přišli k poli. Ježek ukázal ženě její místo a šel polem nahoru. Když tam přišel, zajíc už čekal.
0: Tak co, dáme se do toho? Zeptal se nedočkavě.
1: Samozřejmě, odvětil ježek. Každý se postavil do své brázdy. Zajíc odpočítával. 1, 2, 3. A vyrazil jako vítr dolů polem.
0: Ježek uběhnul sotva 3 kroky, praštil sebou do brázdy a spokojeně odpočíval.
1: A když zajíc v plném trysku dorazil do cíle, volala mu paní Ježková v ústrety.
2: Já už jsem tu.
0: Zajíc byl nemálo překvapený, neboť věřil, že má před sebou téhož Ježka. Paní Ježkové, jak je známo, vypadají totiž úplně stejně jako Ježci.
1: To je nějaké divné, řekl zajíc. Ještě jednou a v opačném směru. A opět vyrazil jako vítr, až mu uši létaly kolem hlavy.
0: Paní Ježková zůstala v klidu na svém místě. A když zajíc přiběhl nahoru, zavolal mu ježek naproti.
2: Já už jsem tu.
1: Zajíc byl bez sebe zlostí a řval. Ještě jednou, ještě jednou.
0: Pro mě, za mě, řekl ježek, kolikrát budeš chtít.
1: A tak zajíc běžel ještě 73krát a ježek s ním stále držel krok. Vždy, když přiběhnul do horního nebo dolního konce, řekli mu ježek nebo paní Ježková, já už jsem tu. Při 74. závodu zajíc do cíle už nedoběhnul. Uprostřed pole padnul k zemi. Z nosu mu tekla krev a zůstal tam v brázdě ležet dočista mrtvý.
0: Ježek si vzal svůj vyhraný dukát a láhev pálenky, zavolal svoji ženu z jejího místa na konci brázdy a spokojeně šli oba domů. A pokud nezemřeli, žijí dodnes.
1: Tak se to tenkrát stalo, když ježek na poli uběhal zajíce k smrti. A od toho času se žádný zajíc neodvážil běžet s ježkem o závod. A poučení z tohoto příběhu? Tak zaprvé, žádný, ať se má za jakkoliv urozeného, se nemá nikdy vysmívat ani tomu nejmenšímu, byť by to byl jen ježek. A za druhé, že je dobře, pokud se jeden ožení, vzít si ženu sobě rovnou. Když je někdo ježek, musí koukat, aby jeho žena byla také ježek.

0: pohádka.
1: Víte co? My si tu pohádku o dvorečku se zvířátky zahrajeme. Jste pro?
2: Ano!
3: Ano!
2: Ano!
1: Dobře. Tak si představte, že jsme všichni zavrátky na dvorečku. Tady mají kurník slepičky. Na druhé straně bydlí kolébavé kačenky. A tamhle, docela vzadu, je dřevěný chlívek a v něm bydlí malý zvědavý kozlík. Bylo jaro. Sotva se rozednělo, z domu vyšla hospodyně a budila zvířátka.

To se ví, že první vykoukli z kurníku zvědavé slepice. A hned se začali starat, co je kde nového.

správně. Každý si má po ránu protáhnout tělo. Hospodyně přinesla pro všechny dobrou snídani. Na, pipi, pipi, pipi, volala. Káč, káč, káč, jen pěkně zobejte.

Nakonec se probudil i malý kozlík. Vystrčil svou rohatou hlavu z kozího domečku a volal: "Mé, pojďte si hrát." Ostatní se nedali dvakrát pobízet.

Jednou takhle z jara se kozlík probudil, rozhlíží se a nikde nikdo. Kde jsou všichni? Vrtalo mu rohatou hlavou. Kopítkem zaťukal na slepičí domeček.

Ale slepičí domeček zůstal zavřený. Slípky uvnitř kvokaly, ať je kozlík nechá být, protože prý mají jiné starosti. Jaké starosti? Kroutil kozlík hlavou. A slepice mu to hned vysvětlili.

Sedět není žádná práce, zlobil se kozlík. Ale slepice kvokaly jedna přes druhou, že nesedí jen pro nic za nic, když sedí na vajíčkách, a budou na nich sedět tak dlouho, dokud z vajíček nevysedí kuřátka. Až budou kuřátka vyseděná, musí se učit hopkat a zobat, poučovali kozlíka. Na nějaké hraní nemají čas.

Nevídáno, pohodil kozlík hlavou. Najdu si kamarády jinde. A kopítkem zaťukal na kachní domeček.

Ani kachny neměly na honičku s kozlíkem pomyšlení. Těšili se, až budou jejich káčata vyseděná, jak je budou učit houpat se v bocích, plavat na rybníku a potápět se do hloubky.

kozlík byl smutný, že nemá nikoho, kdo by si s ním hrál. Sedl si do trávy pod rozkvetlou jabloň a vzdychal.

0: Co to bylo? Divil se kozlík. Kouká sem i tam a najednou to uviděl. V trávě leželo vajíčko. Jenže neobyčejné, jako mají slípky nebo kačeny. Tohle vajíčko vám bylo celé kropenaté. Třáslo se zimou, aby jedovalo. Jestli pak víte proč?
1: Nevíme.
0: Protože bylo zvědavé. To bylo

Přestaň drkotat, domlouval vajíčku kozlík, ať se nerozbiješ. Ale vajíčko se tetelilo dál. Potřebovalo bych trochu teplíčka, potřebovalo bych být vyseděné. Vyseděné, zaradoval se kozlík, tak to máš vyhráno. Opatrně vzal kropenaté vajíčko a uháněl s ním ke kurníku. Dobrý den, slepičky, povídá. Měl bych tu ještě jedno vajíčko, je krásně kropenaté a je mu zima. Přidejte ho k těm svým. Slepice se načepířily a začaly kvokat jedna přes druhou, že pro žádná cizí vejce nemají místo, že sotva stačí vysedět ta vlastní a vůbec ať prý jim hloupý kozlík dá s kropenatým vejcem pokoj.

0: Slepice se natřásaly, kvokaly a kozlíka už si nevšímali. Kropenaté vajíčko se tetelilo čím dál víc. Kozlík pohodil rohatou hlavou. Nechte si svůj kurník, však já mám ještě jiné kamarády. Popadl vajíčko a hopkal s ním ke kachnímu domečku. Dobrý den, kačenky, sedíte?
1: Sedíme, neruš, odbyly ho kachny.
0: Kozlík žadonil. Měl bych tu ještě jedno vajíčko. Maličké, ale krásné, kropenaté.
1: Je mu zima. Pěkně prosím, přidejte ho k těm svým.
0: Kačeny se zlobily a kvákaly, že prý jim do cizího vejce nic není, ať je třeba ze zlata.

Kachny se otočily ke kozlíkovi zády. Kropenaté vajíčko se třáslo čím dál víc a bědovalo. Nikdo mě nechce, nikdo si mě nevysečí.

Kozlík zlostně zadupal kopítkem. Nic si z toho, vajíčko, nedělej, že nás všichni odbili. Když tě nechtějí vysedět slepice ani kachny, vysedím si tě sám. Vajíčko přestalo údivem drkotat a brečet. Ty, kozlíku, divilo se. Já tě zimou umřít nenechám, prohlásil kozlík. Opatrně sebral kropenaté vajíčko a uháněl s ním do svého domečku. V domečku vzal vajíčko do náručí a dýchal na ně, aby se zahřálo. Jak je ti, vajíčko? Ptal se. Teploučko, libovalo si vajíčko. Tak to je dobře, řekl kozlík. Nic se neboj. Budeš u mě tak dlouho, dokud nebudeš vyseděné. Hlavně, že už ti není zima. Vajíčko moje kropenaté. A tak kozlík místo honění a dovádění trpělivě zahříval kropenaté vajíčko chlupatým kožíškem, dýchal na ně a pečoval o ně jako opravdová kvočna. Každé ráno vajíčko budil a večer je ukládal ke spánku. I ukolébavku pro vajíčko vymyslel.

Uplynuly dny a slepice vyseděly kuřata. Vyvedli je z kurníku a učili je hopkat a zobat. Pak si vzpomněli na kozlíka a zaťukali na jeho domeček.

0: Ale kozlík se z domečku ani nehnul.
1: Nemám čas, odbil slepice.
0: Slepice posměšně kdákali. Pán nemá čas a co máš tak důležitého na práci?
1: Sedím na vajíčku, vysvětloval kozlík.
0: Kdybych vyskočil, vajíčko by mi nastydlo. Kdo to kdy slyšel, aby kozlík seděl na vejci? Ušklíbali se slepice.
1: Běhali po dvorečku a kde mohli, kozlíka pomlouvali.

Slyšeli to kachny. Právě se kolébali se svými káčaty k rybníku, aby je naučili plavat. Když zaslechli, že kozlík sedí na vejci, smáli se, až se jim hlavy třásly a hned s tou novinou uháněli dál. Uháněli dál.

Neběhá po dolině, ani se nepase na lučině. A všichni se mu posmívali. Ale kozlík si z toho nic nedělal. Jen ať se smějí, pohodil rohatou hlavou. A ty koukej, ať si co nejdřív vyseděné, domlouval kropenatému vajíčku. Až se z tebe vyklube kuře, budeme si spolu hrát? Nahrabal si pod bříško vonavé seno a trpělivě dýchal na vajíčko, aby je neofouklo čerstvé jarní povětří. Jednou takhle po ránu se probudil a zdálo se mu, jako by ho na bříšku něco zalechtalo. Zavrtěl se a ze sena se ozvalo tenoučké zapípání. Co to tu pípá? Divil se kozlík. To jsem já, kozlíku. Tíklo něco vysokým hláskem.

kozlík kouká. Ze sena se kulí ptáče, ale neobyčejné, celé barevně kropenaté, zrovinka jako to vajíčko, ze kterého se vyklubalo. Kozlík mohl na ptáčátku oči nechat. Ty jsi ale krásné kuře, zrovinka jako z pohádky. Kropenatý ptáček rozepjal křídla, vznesl se vysoko k nebi a spustil. Ale nemyslete si, nebylo to žádné kvokání ani kejhání. Byla to opravdická ptačí písnička.

všechny slípky i kachny na dvorku otočily hlavy do nebe a na zázračném zpěvavém kuřeti mohli oči nechat. Pojď do našeho hejna, volali na strakatého ptáčka. Nauč naše děti taky tak krásně lítat a zpívat. Kozlík je odbil. Teď by vám byl můj strakatý vyseděný ptáček dobrý, ale když byl ještě jen vajíčko a drkotal se zimou, vyháněli jste ho. Tak teď si bude hrát jen s tím, kdo ho vyseděl, a to jsem já. Slípky, kachny, kuřata i kachňata, všichni zesmutněli. Maličký strakatý ptáček to viděl. To myslíš vážně, kozlíku? Ptal se s výčitkou. Myslím, řekl spupně kozlík. Jen ať si nám závidí, budeme si hrát na babu a na honíčku a na pikolu celý den, jen ty a já.

Chvíli se takhle honili a bylo jim spolu dobře. Jenže pak to strakatého ptáčka přestalo bavit. Sedl si na větvičku jabloně a začal kozlíkovi domlouvat, že by bylo při

0: Přeci jenom lepší, kdyby si hráli všichni dohromady. A vůbec, zvířátka i lidi si mají odpouštět. Kozlík se zamyslel. Nakonec uznal, že strakatý ptáček má pravdu. Dobře, kývl, odpustíme jim, když se tak přimlouváš, ty moje kouzelné ptáčátko.
1: Nejsem kouzelné, řeklo strakaté ptáče.
0: A jaké?
1: Pomláskové přece, smál se ptáček. Vyseděl jsi s mě, kozlíku, z rovínka na velikonoční pomlásku.
0: Na pomlásku? Ale to se přece chodí na koledu.
1: Tak si na ní všichni společně zahrajeme, zaradoval se kozlík. Pomláskový ptáček vyletěl na jabloň a volal. Slípky, kachny, pojďte sem. Hádejte, na co si zahrajeme.
2: Na co?
3: Na co?
1: Na koledu. A budeme si hrát a koledovat všichni dohromady. Vždyť jsme přece kamarádi.

0: proč má plavůňka ve vlasech stříbrné měsíční nitky. Jednou si malá víla plavůňka usmyslela, že se půjde podívat až tam, kde končí les. Jak to tam vlastně vypadá? Vzala si kapku ranní rosy, aby cestou neměla žízeň, a v lese si uždíbla kousek borůvkové vůně, kdyby náhodou dostala hlad. A tak jde, poskakuje z listu na list, z kamínku na kamínek, přeskakuje stébla trávy a klouže se po zvlhlém jehličí a potichu si prospěvuje.
1: Tralalí, tralala, kaprač brčál fiala, tralala, tralalí, brouci vlezli do zelí.
0: A za chvíli byla z lesa venku. Před ní se rozprostírá rozkvetlá louka, zrovna taková, ze které před chvíli vyšla. Ale na téhle louce stojí ohrada ze smrkových kmínků a v ní se pase kůň. A vzadu stojí nějaká chalupa. No, moc velký ten kůň nebyl. Takový koník, ještě hříbátko. Celý bílý, jenom na čele měl tmavou skvrnu. Plavuňka se vyšplhala po jednom z těch smrkových kůlů až nahoru na ohradu a zůstala tam sedět. Koník se přestal pást, zvedl hlavu a zastříhal ušima. Potom se pomalým krokem vydal k ohradě. Zastavil se u kůlu, na kterém se malá víla usadila. Plavuňka sedí na ohradě, hříbě stojí před ní a v té chvíli jsou jejich oči stejně vysoko a dívají se na sebe. Hříbě opatrně natáhlo hlavu a malou vílu očichalo. Plavuňku ovanul horký dech a jemné vousky na koníkově chřípí zašimrali. Vypískla malá víla a rozesmála se.
1: To hrozně lochtá.
0: Hříbě se leklo a uskočilo do strany.
1: Neboj se, já ti nic neudělám,
0: řekla chlácholivě plavůňka.
1: A pojď sem.
0: A vstáhla po hříběti ruku. Koník se váhavě vrátil a malá víla ho polaskala na měkké tlamičce.
1: No vidíš,
0: řekla mazlivě.
1: To já mám rád, když mě někdo hladí,
0: řeklo hříbě a blaženě zafrkalo.
1: Nechceš svést? Jú, to bych mohla.
0: V plavuňce se až zatajil dech.
1: No, mohla, co by ne,
0: řeklo hříbě.
1: Já by jsem na koníkovi moc ráda jela. Moc, ale hrozně moc.
0: Vydechla nadšeně malá víla a oči se jí zaleskly. Hned v zápětí však posmutněla.
1: Ale jak na tebe vylezu?
0: Snadná pomoc, řeklo hříbě. Chyť se mě vepředu za ty lochtavé fousky. Plavuňka se přilípla hříběti kolem nozder a koník opatrně ji nadzvedl. Otáčel pomalu hlavu a posadil si malou vílu na hřbet.
1: Jupí!
0: Křičela šťastně plavuňka a přidržovala se koníkovi bílé hříby. Hříbě obešlo louku a každou chvíli otáčelo hlavu a dívalo se, aby vílu nestratilo. Potom vzal koník plavuňku za závoj do zubů a posadil jí zase zpátky na ohradu.
2: Až budeš chtít zase povozit, tak přijď.
1: Přijdu. Určitě zase brzy přijdu,
0: zašeptala plavuňka, ještě celá omámená štěstím.
1: Moc se mi to líbilo.
0: Poděkovala, sešplhala z ohrady a utíkala přes les domů. V příštích dnech, jakmile měla jen chvilku času, běžela za hříbátkem a po každému nosila všelijaké sladkosti, které vyloudila na včelách nebo na kytičkách s obzvlášť sladkými květy. Jednou přiběhla plavuňka k ohradě, ale ta byla prázdná. Malá víla se chvíli zklamaně rozhlížela a pak se vypravila k chalupě, co stála na druhé straně louky. Nikoho nebylo vidět, jenom dveře do stáje byly otevřené. Plavuňka nakoukla přes práh a strnula. Koník leží na trávě, má zavřené oči a boky se mu rychle zvedají a klesají, jak přerývaně dýchá. Plavuňka se mu vrhla k hlavě a sevřela do náruče měkkou, horkou tlamičku.
1: Co pak se ti stalo?
0: Zašeptala a spod hustých řasí vyhrkly slzy. Koník pootevřel oči.
2: Je se mnou zlé, plavuňko,
0: zachrčel.
2: Vrazila se do mě zlá nemoc.
0: Malá víla chvíli bezradně stála, ale pak jí něco napadlo. Vyběhla ze stáje a utíkala do lesa. Tam v trnitém křoví, ve věčném stínu zlomocných rostlin, bydlela černá víla čarodějnice. Plavuňka se tomu místu vždycky vyhýbala, ale teď to jinak nešlo. Čarodějnice právě odpočívala pod muchomůrkou ve stočeném zelenojedovatém listu jako ve křesle a na klíně výskala svého oblíbeného pavouka.
2: Co tě ke mně přivádí, plavuňko?
0: Zaskuhrala vyšeptalým hlasem. Malá víla ze sebe překotně vysypala celé to své trápení, že hříbátko leží na zemi, sotva dýchá a že pro něj potřebuje lék.
2: Dám ti kouzelný lék, řekla černá víla čarodějnice. Ale ty mi za to dáš své dlouhé plavé vlasy.
0: Plavuňka se lekla, až jí zamrazilo. Své dlouhé plavé vlasy, píchu a chloubu každé víly?
1: Ne, to nedám.
0: Vyhrkla a vyběhla z křoví pryč. Spěchala ke koníkovi a sama se nahlas utěšovala. Třeba už je mu líp. Ale když přišla do stáje, koník se už ani nehýbal. Ani neotevřel oči, když ho obejmula a šeptala mu do ucha něžnosti. Jenom slabě dýchal. A v tu chvíli se plavuňka rozhodla. Utíkala zpátky k černé víle.
1: Vezmi si mé vlasy, jenom když mi dáš pro koníka kouzelný lék.
0: Zašeptala a hlas se jí třásl. Víla čarodějnice ustřihla plavuňce její krásné dlouhé vlasy a dala jí pohárek s nějakou zelenou kapkou.
2: To hledej hříběti.
0: Malá víla vzala lék a utíkala za koníkem. Opatrně mu nalila zelenou kapku do pootevřené tlamičky. V tom okamžiku otevřelo hříbě oči. Zahrabalo nohama, zvedlo hlavu a postavilo se. A potom radostně zařechtalo a vyběhlo na louku. A plavuňka za ním. Když se koník proběhl, sklonil hlavu do trávy, kde stála malá víla.
2: Děkuju ti, plavuňko, že jsi mě vyléčila.
0: Pak se překvapeně zeptal,
2: a kde máš svoje krásné dlouhé vlasy?
1: No, to je teď taková nová móda mezi vílami,
0: řekla plavuňka a nenápadně si pěstičkou zamáčkla slzu v oku.
2: Oh, to je ale divná móda,
0: zakroutil koník hlavou.
1: Já vím,
0: řekla plavuňka a pokusila se usmát. Pohladila koníka a utíkala domů. Večer, když v doprovodu svých hvězd vyšel nad lesem měsíc, zastihl malou Vílu plavůňku, jak smutně sedí na kapradí a hlavu má zakrytou blatouchovým listem. Ty si dneska nehraješ se skřítky? Zeptal se.
1: No, jen se podívej, jak vypadám.
0: Vzdychla plavůňka a sundala list. Já to vím, zaševelil měsíc tichým hlasem. Já to všechno vím. A dobrotivý měsíc seslal dolů všechny své stříbrné paprsky a posvítil na plavůňku. A v tu chvíli se udělala malé Víle kolem hlavy jasná záře a v tom samém okamžiku jí ty její dlouhé plavé vlasy zase narostly.
1: Jo, já,
0: vykřikla šťastně plavůňka.
1: Ty jsou ještě krásnější, než jsem měla.
0: Seskočila z kapradí a běžela si hrát se skřítky. Měsíc se za ní s úsměvem díval. A plavunčiny nové dlouhé vlasy byly opravdu nádherné. Jen tu a tam se mezi nimi zaleskla stříbrná měsíční nitka. A když plavuňka pohodila hlavou, tak to vždycky malonko cinklo. Thank you.

0: Někdo by si mohl myslet, že nejvíc sněhuláků je v Grónsku, když tam hodně mrzne. Ale v Grónsku žijí hlavně lední medvědi. A lední medvědi sněhuláky stavět nedovedou. Sněhuláky umějí nejlíp stavět kluci. A jsme doma, protože u nás je kluků habaděj. Byla zima a byl mráz, že slepoval nos jako vánoční cukroví, a kluk Pepík si stavěl sněhuláka. Postavil malého sněhuláka, neboť velkého by musel stavět ze židle. Budeš malý sněhulák, protože nemám židli, řekl Pepík. A bez tak by se mi zapíchla do sněhu.
1: Jo, řekl sněhulák. A bylo mu jedno, že je sotva poloviční. Stejně ani nevěděl, jak vypadá velký sněhulák.
0: Poloviční sněhulák, poloviční jméno. Budeš se jmenovat Hulák, rozhodl Pepík.
1: Jo, zase sněhulák.
0: A bylo mu to jedno. Stejně ani nevěděl, že jsou i jiná jména. Hulák je divné jméno i pro sněhuláka, ale jméno to je, i když poloviční. A proto se musí psát na začátku velkým písmenem. Jako se velkým písmenem na začátku píše jméno Pepík nebo Brok, který na sněhuláka vrčel a štěkal. Co na něj vrčíš? Hulák je náš sněhulák, sdělil mu Pepík. Aha, pochopil Brok, zvedl nohu a sněhuláka maličko žlutě označil, aby se vědělo, že je to jejich sněhulák. Jde se sáňkovat, řekl potom Pepík, a už frčeli po strání dolů, vpředu Brok, za ním Hulák, vzadu Pepík, a sáňkovali až do tmy. Sněhulák Hulák by jezdil pořád, jak se mu to líbilo, ale najednou roztrhlo tmu volání Pepíku, a Pepík sáňkovačku ukončil. Jde se domů, nebo bude cajmrsk. Bylo po všem a šli domů. Napřed Pepík, za ním Brok a naposled sněhulák. Hrnul se za nimi do dveří, ale Pepík ho zarazil. Huláku, ty nemůžeš, uvnitř bys roztál. Sněhulák zůstal před chalupou a poslouchal, jak měsíc rozcinkal hvězdičky. A mráz zvonil na rampouchy. Ráno z chalupy vyběhl Pepík s brašnou na zádech, s Brokem v patách, a už od dveří volal: ahoj, huláku, jede se do školy. A už zase frčeli na sáňkách strání dolů rovnou do školy. Hulák se hrnul za Pepíkem, ale dovnitř zase nesměl. A do školy nesměl ani Brok. Hulák stál u okna a koukal do třídy, jak se kluci koulují houbou, a povídal Brokovi: já nevím, proč tam nesmím. Koulovat se to bych taky uměl.
2: Dělal bys loužičku. Já tam taky nesmím kvůli loužičkám, řekl Brok.
0: Potom zazvonilo, do třídy přišel pan učitel a začali se dít věci, že sněhulák nestačil koukat. Pan učitel kreslil na tabuli jablíčka, domečky, lokomotivu a ještě jiné předměty. Potom psal číslice a potom zase písmena a žáci si to opisovali do sešitu.
1: Co to dělají? Ptal se sněhulák Broka.
2: Samé hlouposti, odpověděl Brok. Je to tady k nastuzení. Já jdu radši domů.
0: Je pravda, že sněhuláci nepotřebují vzdělání. Sněhuláci stojí, koukají a mrznou. Snad je to proto, že ke vzdělání nepřijdou. Ale sněhulák Hulák přihlížel vyučování a zatoužil po vzdělání. Snad po něm zatoužil i proto, že měl lidské jméno. Každý den jezdil s Pepíkem na sáňkách ke škole a díval se oknem do třídy, jak pan učitel vyučuje počtům, psaní a čtení.
1: V noci si probranou látku opakoval. Brok se ale nechtěl učit a zůstal nevzdělaným psem. Jednou ráno Pepík zase vyběhl s Brokem z chalupy, všichni tři si nasedli na sáníky a už ujížděli strání dolů ke škole. Před školou Sněhulák slezl ze saní a hned se hrnul k oknu. Huláku, kam jdeš? Pojď, jedem ještě jednou, volal na něj Pepík.
3: To bys přišel pozdě do školy. Hnedle bude zvonit, povídal Sněhulák.
1: Nic nebude, ode dneška jsou vánoční prázdniny, řekl Pepík. A celý den prosáňkovali. Ale večer, když Sněhulák zůstal sám před chalupou, nedalo mu to, sedl si na sáňky a svištěl dolů ke škole. O vánočních prázdninách školník větrá třídy a ve škole se netopí. Sněhulák tiše vešel do třídy, sedl si do první lavice a díval se na tabuli. Byla na ní křídou napsaná básnička. Sněhulák si básničku přečetl. Přečetl ji znovu a ještě jednou, až si ji zapamatoval. Potom vyšel ze školy, stoupal strání k chalupě a u chalupy zaklepal na okno. Okno se otevřelo a Sněhulák všem, kdo chtěli slyšet, říkal básničku.
3: Podkovičky zazvoní, jede zima na koni. Znovu zase po roce budou bílé Vánoce.
1: A potom měsíc rozcinkal hvězdičky a mráz vyzváněl na rampouchy.

O bartolomějských věncích. Povídalo se, že tahle pověst je odněkud od Tábora, z Vřesce nebo z Dražic, ale v Dražicích říkali, že se to událo někde na Milevsku. Jenže v Dmíšticích se dušovali, že se to stalo u Veselí, tam, že býval nějaký košťálník, jak se Veselským přezdívalo kvůli polím plným slovutného zelí. A ten košťálník prý měl dceru, které nedal čert dobře dělat. Všichni košťálníci však ukazovali k Třeboni a třeboňské báby říkali, může bejt, to se mohlo stát na Rabšachu nebo v Mladošovicích. Z toho je vidět, že pověst pochází z jižních Čech. I když není jisto jisté, že se stala zrovna v Mladošovicích, ostatně důkazem toho je, že i letos budou děvčata v jižních Čechách zdobit v předvečer svatého Bartoloměje štíty chalup. Kolem leckterého okýnka ve štítu bude tolik růženců z jeřabin anebo tolik kytic z jeřabinových haluzí, kolik je v chalupě dívek. Někde už se to nedělá, někde lidé už pozapomněli, proč se tak děje. Ale zdehle je k mání pověst, která pamatuje věci až do 10. kolena. Tenkrát ještě býval v Mladošovicích u hořejšího rybníka křížek a pazderna za rybníkem sloužila k práci na lnu a konopí, což potom svobodná děvčata oslavila v hospodě tancovačkou, které se říkalo Konopická, aby se při ní dívky vydováděly a odškodnili se za to lopocení v pazderně. Nějaká Barka z Mladošovic, dej jí pánbu věčnou slávu, byla dlouhá jako píka, a když přišla k muzice, tancovala nejčastěji s Janem Stojanem. Všichni chasníci se jí vyhýbali, aby se lidé nesmáli, že jim při tanci čouhá Barka z nůše. Barku ten neduch mrzel, ale co se dalo dělat? Nemohla přece zajít ke koláři a poprosit ho, aby ji zkrátil, jako se zkracuje oj. Vyhlížela tedy ženicha přes vrata a ještě krk nastavovala. Žel nešel žádný, ani od Berouna, ani od Drážďan. Když nadešel čas sušení a tření lnu, chodila Barka s ostatními děvčaty do pazderny. Večer rozestavili otýpky podél pece a pak se loudali do vsi v doprovodu mládenců, ačkoliv měli pospíchat na kutě. Vstávali časně a od svítání dělali už zase ulnu. Cestou k domovu bývalo vždycky spousta smíchu a špásů, jen Barku nikdy nikdo nedoprovázel ani neškádlil. Chodívala proto z pazderny poslední, aby se nemusela kousat nudou a závistí. Jednou zase šlapala sama z pazderny, děvčata z chasníky výskala a chychňala se daleko vpředu. Když se tu u rybníka vynořil ze tmy švarný mládenec, vysoký jak jedle a statný jako skála. Hned se přitočil k Barce, blízkal očima a už s ní zaváděl řeč, jako by se znali kdo ví jak dlouho. Barka se chvíli upejpala, ale ten vysoký myslivecký mládenec se jí líbil. Culila se tedy taky a když začal s perníkovými slovy, nezacpávala si uši. Na druhý den na ní ten černooký a černovlasý myslivecký mládenec čekal zase u pazderny, pak jednou nebo dvakrát nepřišel, ale potom už zase chodil vytrvale a v pravou chvíli. Práce v pazderně se chýlila ke konci, blížila se Konopická a Barka se zvědavě zeptala svého ctitele, zda taky přijde. Ten se však vymluvil. Kdo ví, jak by se tvářili zdejší mládenci, kdyby se přihrnul nějaký cizák k muzice a také prý teď bude nějaký čas pryč. Až si však odbude své povinnosti, přijde určitě zas. Před svatým Janem ve vsi se jako obyčejně rozloučil a zmizel. Barka Konopickou oželela, ani si nešla provětrat faldy, ačkoliv si o Konopické vybírala mládence k tanci děvčata a žádná nemusela stát ani chvíli. Asi za týden po Konopické se ten myslivecký mládenec objevil zase. Počkal si na Barku za vsí, pozdravil jako starý známý a že má dobré noviny.
Prý se má dostat na hájovnu u Týna a bude se moci oženit. A zase chodil každý den, zase doprovázel barku ke vsi, ale jen k soše svatého Jana. Tady pokaždé postál, porozprávěl a dál nechtěl za živý svět. Barce to bylo zpočátku divné, cože je tak ostýchavý, ale pak si řekla, že je to konec konců takhle lepší. Kdo ví, co by mu třeba provedli chasníci ve vsi, kdyby viděli, že si barka našla přespolního a mysliveckého mládence k tomu. Tak se ta její známost táhla až do léta. A ti dva chodili spolu, jako by už k sobě patřili. Měl-li se on k barce, měla se ona k němu. A když sliboval on, slíbila mu i ona rukou dáním, že od něho neupustí a že s ním půjde, kam bude on chtít. Jestliže se s ní ovšem potom ožení. To se ví, před děvčaty držela pod pokličkou, jaké štěstí ji čeká. Ale na vsi vidí jeden do druhého jako dohubené kozy a děvčatům neuniklo, s kým se barka po večerech prochází. Vyslídili si toho jejího ženicha a když už byla barka jednou nohou pod čepcem, udeřila na ní jedna, které nerostla na zahrádce mlčavka a stulkvik. Máš pěkného ženicha, řekla jí ta hubatice hubatá. Pod kloboukem má rohy a v holinkách kopita. Chceš-li, aby si tě vzal rarach, nemusíš s tím dělat takové tajnosti. Barka zůstala, jako by do ní hrom udeřil. A s hrůzou si musela připustit, že holka s tou dobrou předříkačkou má vlastně pravdu. Posmutněla, povzdychla si. A když už to jednou bylo venku, přiznala se, že věc je ještě horší. Ten její amant jí prý slíbil, že si pro ní pozítří přijde a odvede si ji na myslivnu někde u Týna. V pekle a v tom jeho tejně je stejně, rozkatilo se děvče s tou znamenitou vyřídilkou. Moc pěknou myslivnu má ten tvůj vykutálený milovník a ještě lepšího forta. To se ti tolik chce skončit v Luciperově kotli a škvařit se v síře a smůle? Barka zavrtěla hlavou. To tedy, že by nikdy nechtěla. A pak ze sebe vysoukala, jak mu rukou dáním slíbila, že s ním uteče. On tedy ten myslivecký mládenec je doženění celý hr, ale nikdy prý ve vsi nebyl a tak chce, aby barka pověsila na štít chalupy věneček jeřabin pro snadné rozpoznání, kde ji má hledat. Pak začala barka natahovat moldánky a žadonit o radu. I dali tenkrát mladošovické holky hlavy dohromady, chvíli mlátili prázdnou slámu, ale nakonec řekla jedna z těch, co s barkou trandali na návsi. Nebudeme takovou věc klást na dlouhá povřísla. Když se ve vsi nevyzná a bude hledat chalupu podle věnečku z jeřabin, ozdobíme jeřabinami štíty všech chalup a ať si tě rara hledá. A tak se také stalo. Hned na zítří ozdobila děvčata štíty všech chalup růženci a věnci z jeřabin. A když se ďábelský tovaryš vloudil o půlnoci do vsi, marně tady bloumal od stavení ke stavení. Zkusil to s voláním, nahlížel do všech chalup okny i komínem, ale barku nenašel. Ležela v posteli přikrytá svrchnicí a modlila se otčenáše, jako když bičem mrská. Nakonec mu nezbylo, než táhnout odtud z nepořízenou. Vil sice, až šindele na kostele praskali. Lítal nad vsí, že vlny protrhly hráz hořejšího i dolejšího rybníka. Ani rybník čekal, je nezadržel. A pak nad tou kalnou vodou odfičel přes lesy pryč. Z té události s jeřabinami se pak stal zvyk. A že se to zběhlo před svatým Bartolomějem, krášlila děvčata štíty stavení jeřabinami nejen v Mladošovicích, ale v Borovanech a ještě dál po celých jižních Čechách. Tak to aspoň vysvětluje pověst a dodává, že tu neděli kolem svatého Bartoloměje bývala v Mladošovicích pouť a také v okolních vsích se té slávy držely jen v Hrachovištině. Tam prý jednou nestačil Krejčí ušít starostovi na bartolomějskou pouť nové kalhoty,
A tak v Hrachovišti od té doby zabíjeli husy a pekli koláče o týden později, než v Kojákovicích, Velhotě a kdo ví kde ještě.

0: Moudrý zlatník. Radoš byl 18 let star, když mu rodiče umřeli. Nyní mu nezbývalo nic jiného, než jít na službu. I pomyslil si, když musím sloužit, půjdu do velkého města a tam se dám do služby, vždyť kus práce zastanu. Sebral své věci a šel. Nedaleko města pozdravilo ho moudro s rozumem. Od té chvíle byl prý tak moudrý a rozumný, jako by na vysokých školách cvičen byl a všecko, co do rukou vzal, muselo se mu povést. Chodí Radoš po pěkných ulicích a tu mu padne do oka nádherný a skvostný krám zlatnický, v němž sedí při díle mnoho tovarišů. To se mu velice zalíbilo a opět si pomyslil, že nepůjde do služby, ale že se bude učit zlatníkem. Bez rozmýšlení vejde do dílny, slušně mistra pozdraví a prosí ho, aby jej za učedníka přijal.
1: Inu, já tě přijmu, namítal mistr, ale ty jsi už trochu přestárlý na učedníka. Než se vyučíš, bude ti pomalu 26.
2: Ovšem, pane mistře, já peníze žádné nemám, abych za učení platil, ale budete jistě se mnou spokojen a chvilky vám nezmařím, pravil Radoš.
1: Zůstaň tedy, řekl mistr, vykázal mu místo pro jeho věci a k ležení.
0: Když si to Radoš urovnal, hned se měl k práci jemu vykázané. Zprvu se mu druzí tovaryši smáli, že je nemotorný učedník, ale brzy umlkli. Co vzal Radoš do ruky, to se mu podařilo. A co se jiní 2 léta učili, to uměl on za týden. Za 14 dní dělal již prsteny, náušnice a náramky tak pěkné, že bylo radost se na ně podívat.
2: Nevím, řekl mistr ke své ženě, co si mám o Radošovi pomyslit. Má-li už po vyučení a jen ze mne rozum tahá, anebo je narozen na šťastné planetě?
0: Ne, tomu nevěř, že by tě byl obelhal. On je věru živá pravda, zastávala mistrová učedníka, který i jí po ruce byl. Za 4 neděle byl vyučen a mistr ho měl velmi rád. Jedenkrát šel s mistrem na procházku po městě, které bylo velké a v němž král sídlil. Tu vidí na bráně nastrčenou lepku na špici. I ptá se mistra, co to má znamenat, a mistr mu začal takto vypravovat.
1: Náš král má jedinou dceru, pannu tak krásnou, že by ji daleko pohledal. Od 12. roku však nemluví, ale jestli řízením božím, anebo její vlastní vůlí, to nemohl dlouho žádný vyskoumat. Co tu bylo lékařů a jiných učených mužů, než žádný jí k řeči nepřiměl. Ona čte, jezdí, prochází se, umí krásné práce, ale to vše dělá mlčky. Před 3 lety se tu vyskytla moudrá věštkyně, která povídala, že je princezna Libyena pod kouzelnou mocí a ta, že bude tak dlouho trvat, dokud by se nenaskytl mládenec, který by jí k řeči přivedl. I vydal král rozkaz, kdo by dceru jeho k řeči přivedl, že mu jí dá za ženu, ať je prostý, anebo vznešený. Tu přišli všelijací lidé, kteří se u krále hlásili a princeznu obtěžovali, ale neuzdravili. Mrzel se král velice nad tím a princezna ještě více, proto se do svých pokojů odebrala a z nich ani vyjít nechtěla. I poručil zase král, kdo se k němu přihlásí, že chce princeznu uzdravit, a neučinili to ve 3 dnech, že přijde o hlavu. Schon přestal, až po nějakém čase přijel mladý pán velmi sličné postavy. Král dovolil, aby se o uzdravení princeznino pokusil. 3 dny prý klečel před Libyenou a neustále prosil, aby k němu jediné slovo jen promluvila, ale ona se ani nepohnula. A tak ztratil 3. den hlavu, která je pro výstrahu zde nastrčena. Od té chvíle se žádný nehlásí a 5. rok již táhne, co princezna nepromluvila.
0: Velice se nad tím Radoš podivil a bylo mu krásné Libyeny líto. Byl už rok u svého mistra, který ho měl jako oko v hlavě, a již i se ženou se radil, zůstane-li Radoš vždy tak hodný hoch, že si ho podrží za vlastního, nemaje jiné děti.
2: Jednoho dne přišel královský dvořenín a objednal u mistra pro princeznu klenoty. Měly být tak krásné, jaké posud žádný neviděl, a z nejdražších kamenů. Mistr to přislíbil, ale když posel odešel, škrábal se za ušima a nevěděl, jak to vyvede a kterému tu práci svěří.
1: Co pak se vám, pane mistře, přihodilo, že jste tak smutný? Ptal se Radoš.
2: Mistr se mu svěřil.
1: Nermuďte se, mistře, tu práci vezmu já sám na sebe a jistě, že bude král se mnou spokojen.
2: A myslíš, Radoši, že dovedeš práci, kterou si já sám udělat netroufám?
1: Jak bych ti mohl dát tolik zlata a drahých klenotů zkazit?
2: Dejte mi tedy něco na zkoušku a bude-li se vám líbit, potom i druhé.
1: Mistr byl spokojen, dal zlato a kámen a Radoš se pustil hned do práce. Ale jak se divil starý zlatník, když mu přinesl Radoš hotový prsten. Tomu nebylo roveň v celém krámu. S radostí dal mistr zlata a diamantů z dostatek, aby i ostatní ke skvostu patřící věci zhotovil. Radoš si dal na všem, co možná záležet, a když byl hotov, udělal i stříbrnou klenotnici a vše do ní uspořádav, donesl mistrovi. Když se mistr na skvost podíval, popadl Radoše okolo krku a řekl:
3: Hochu, ode dneška si ty mistr. Já ti více poroučet nemohu, neboť si mě daleko předstihl.
2: Byla to ale taková práce, jakou už málo kdo uměl. Člověk nevěděl, čemu se má dříve obdivovat, zdali královskému diadému či útlému náhrdelníku, anebo skvostným náušnicím, náramkům a jiným drobnostem. To byly nitky jako od pavouků předené a ty lupeny a kvítka jako ze země vyrostlé.
1: Hochu, co ti mám za to udělat? Ptal se mistr celý blažený svého tovaryše.
2: Nic jiného, jen mi dovolte, abych to směl sám králi donésti.
1: Tomu mistr rád povůli udělal a Radoš šel do hradu královského.
2: Když se ohlásil, že nese králi objednaný skvost, i hned před krále předpuštěn byl. Hluboce se poklonil a králi stříbrnou skříň podal. Sotva král víčko otevřel, rozjasnila se jeho tvář a s patrným zalíbením se na klenoty díval.
1: Nemůžeš mi povědět, mládenče, kdo tu práci dělal? Ptal se král přívětivě.
2: Já sám, nejmilostivější králi, odpověděl Radoš.
1: Aj, mladíku, toť si tak šikovný umělec, jakého jsem posud neznal. Mohu-li ti nějakou milost prokázat, tedy žádej.
2: Nabízel se král Radošovi, který radostí div neplakal.
1: Nejmilostivější králi, slyšel jsem, že je každý k princezně připuštěn, kdo chce se o to pokusit, aby jí řeč navrátil.
2: O to bych se i já pokusit chtěl, a proto bych žádal vaši královskou milost, abych k ní jít směl. Tak prosil Radoš krále, čeká je se strachem na odpověď.
1: Ovšem, mladíku, že k ní jít a o její zdraví se pokusit smíš, ale bylo by mi líto, kdybys to nedokázal, bez toho, že víš, co tě potom očekává.
2: Vím, nejmilostivější králi, a rád se smrti podrobím, když to nedokážu. Král zavolal svého dvořenína a poručil, aby dovedl Radoše k princezně do pokoje a samotného jej tam nechal. Tajnému znamení ale dvořenín rozuměl, aby totiž poslouchal, co se bude dít. Vedl jej dvořenín skrze množství pokojů až do síně, kde bylo nejináče než jako v ráji. Květin, stromů, čalounů, zlata, stříbra, koberců, všeho dost. A to vše bylo polito temným světlem slunečním, jež malovanými okny pestré stíny na bílou mramorovou podlahu kladlo. V čele síně visely od stropu dolů těžké záclony, které dvořenín polehonku rozevřel a Radošovi rukou pokynul, aby vešel. To byl pokojík malý, skvostně, ale tak pohodlně a ladně spořádaný, že člověku jaksi milo bylo, když do něho vkročil. ale nejkrásnější byla princezna Libiena. Seděla u okna a zlatem vyšívala. Ani žilka se v té sličné tváři nepohnula, když Radoš vstoupil. Ani mžikem se zřítelnice k němu neobrátila. Zdála se být tak bez života, jako obraz, co v zlatém rámci na zdi visel a jí, co malé dítě představoval. Jasným okem na ní hledě poklonil se Radoš před princeznou, postavil se před její obraz a řekl: rozhodni ty, obraze krásný, krutý boj, jenž se v hradě tom vede. Řezbář udělal panu, krejčí na ní ušil šaty, ale mluvec jí dal řeč. Komu nyní ta pana náleží?
1: Komu by náležela než mluvci, který jí dal řeč, promluvila princezna a opět tiše dál šila.
2: Radoš vyšel s poklonou z pokoje, ale dvořenin závistivý oznámil králi, že mu princezna ani slova neodpověděla a Radoš musel v hradě zůstat, kde se mu jinak dobře vedlo. Mistr nevěděl, co si má pomyslit, když mu přinesl služebník za skvost peníze a vyřizoval tovaryš, že se teprv třetí den vrátí. Druhý den byl Radoš opět do princezny na pokoje uveden a jako předešlý den postavil se před obraz a ptal se. Rozhodni ty, obraze krásný, krutý boj, který se v hradě tom vede. Řezbář udělal panu, krejčí jí ušil šaty, ale mluvec jí dal řeč. Nyní ji chce mít každý, komu náleží.
1: Včera jsem ti řekla, že patří mluvci, odpověděla opět princezna.
2: Dvořenín, co poslouchal, nepřál to Radošovi, že by mohl být králem, a zase řekl králi, že princezna nepromluvila. Opět byl v hradě podržen. Než třetí den šel poslouchat sám král. Radoš vešel do pokoje a zase se ptal obrazu. Rozhodni ty, obraze krásný, krutý boj, který se o panu v tomto hradě vede. Řezbář jí udělal, krejčí na ní ušil šaty, ale mluvec jí dal řeč. Komu nyní patří? Po dvakrát jsem ti již řekla, že mluvci. Proč se s tím nespokojíš? Řekla Libiena a vstala od stolku.
1: Tu skočil král do pokoje a s pláčem dceru líbal. Na to vzal Radoše za ruku a pravil. Mládenče, ty jsi mě udělal šťastným otcem a všecku radost si mě navrátil. Staň se tedy mým synem a králem, neboť uznávám, že jsi moudřejší nad jiné.
2: Můj nejmilostivější pane, odpověděl Radoš, jak mohu být králem, vždyť jsem jen z nízkého rodu, nevím, jak se u dvora chovat, a krásná princezna mě za svého manžela sotva chtít bude. Ty jsi mě svou moudrostí z kouzelných pout vysvobodil, já žádného jiného za manžela nechci než tebe, pravila Libiena a podala Radošovi ruku, kterou on vroucně políbil.
1: Hned se to ve městě rozhlásilo, že je princezna uzdravena a její vysvoboditel, že je prostý zlatnický tovaryš. Tu pospíchal starý mistr do hradu, aby se přesvědčil, zdali tomu tak je, a když ho Radoš s radostí králi, co svého dobrého mistra představoval, děkoval stařec v duchu Bohu, že mu takového učedníka poslal. Za nějaký čas byla svatba a královská nevěsta se skvěla v klenotech, které jí ženich vlastní rukou udělal. Radoš panoval moudře, jako před ním žádný král, a lid se za něho vstávaje lehaje modlil. Měl několik synů a každý se musel z mládí něčemu učit a žádný nedostal titul bez zásluhy. Jestli také je, moudro s rozumem pozdravilo, to se neví.

0: Tak to bylo tak. Každý si myslí, že andělé jsou jenom pořád hodní. A že čerti, ti jsou zase pořád jenom zlí. A taky se říká, že čert ten nikdy nespí. Ale ono to tak, milé děti, úplná pravda není. Jen si vzpomeňte, v kolika pohádkách čerti v pekle nebo v čertovských mínech chrápali, až se hory otřásaly. Čerti, ti si právě rádi pospí. Kdo naopak doopravdy ani v noci, ani ve dne nespí, tak to jsou andělé. Ti bdí nad lidmi, svými ovečkami pořád a pořád a stále. V tom jsou na tom čerti zase líp. Marná sláva, ale i anděl se musí alespoň jednou za rok prospat. Aspoň jeden jediný den. Teď si myslíte, že jsem se spletl. Že jsem měl říct jednu jedinou noc. Ale ono je to tak, když už anděl jednou usne, tak spí celou noc a celý den, aby si toho spánku trochu užil. No a tak jednou za rok, vždycky na Velký pátek, si čert s andělem vymění službu. Anděl spí a čert ten zase bdí. A nejen bdí, on ještě musí celou dobu hlídat poklady. A jaké poklady? Já jsem vám to ještě neřekl. Jsem já to ale ťula ťulovitá. Na Velký pátek se totiž otevírají všechny hory a všechny skály, ve kterých jsou ukryty veliké poklady. A aby je nekradli chamtiví lidé, tak na nich sedí právě ten čert a hlídá je.
1: Vstávej, trepi fajksle, vstávej. Hadry, cucky, kozy, pšouky, okamžitě vstávej. Budeš na zem hlídat zlatý poklad.
0: Slyšeli jste? Tak tohle byl Lucifer, který budil jednoho z čertů, Trepi Fajksla. To byl moc starý a dobrácký čert. Představte si, je mu už 1455 let. To je věk, co? Tak tenhle Trepi Fajksl nafoukl své pekelné tváře. Přitlačil chlupaté lokty k tělu a frrrr, už byl na zemi. Přímo u veliké hory, která se jmenovala Výšice. To podle toho, že byla tuze vysoká. A protože byl právě Velký pátek, byla hora otevřená. Víte, děti, jak se taková hora otevře? Že nevíte? Tak já vám to povím. To se dole na jejím úpatí sám od sebe odvalí takový veliký balvan. Za ním je díra veliká, no asi jenom tak, aby se do ní vešel dospělý člověk, tedy když sehne hlavu. Tak do téhle hory si náš čert vlezl. Šel tmavou chodbou, na jejímž konci zářilo veliké světlo. To světlo vycházelo z ohromného zlatého pokladu. A Trepi Fajksl měl poklad toho dne hlídat.
1: To je zlata. Jakživ jsem ho tolik najednou neviděl. Tak, a jde se spát.
0: On čert měl být vzhůru a hlídat. Ale vy přece víte, jak to s takovými čerty je. Jak jen mohou, tak někoho škádlí, provokují, zlobí a když nikdo není na blízku, tak se zachumlají do vlastního kožichu a usnou. A náš čert Trepi Fajksl se zahrabal do zlatých mincí, až mu jen rohy koukaly a za chvílenku už chrápal a chrápal, jako když pilou řeže dřevo. Dole ve vesničce žila chudá stařenka, která se starala o 4 sirotky. Celý den pracovala na poli a na chaloupce, kde bydleli. Ale dobře se jim nevedlo. Stařenka sama na všechno nestačila a tak se k ním do chaloupky nastěhovali bída s nouzí.
2: Dnes je Velký pátek a já svým vnoučátkům, sirotečkům ani koláč nemůžu udělat. Ani grošík na mouku nemáme. Ale co? Půjdu na výšici a poprosím čerta, jestli by mi pro děti nedal aspoň malý zlatáček. Když mi lidi nepomohou, snad mi pomůže čert.
0: Babička si vzala sváteční šátek a vydala se k hoře Výšici. Když přišla ke vchodu, sebrala ze země kámen a zabušila jím na skálu.
1: Jak sakra, Himlaudon kozí pšouky, kdo mě to budí? Já čichám člověčinu.
0: Trepifajksl se vyhrabal z haldy zlaťáků, ve které se mu tuze dobře spalo. Rozmrzele brblal, ale když viděl chudou babičku, jak se třese strachy, zlost ho přešla. Ale protože to byl čert, tak na babku hukl, až se roztřepala.
1: Čeho si žádáš, že mě budíš?
2: Ale jemnost, pane čerte, já vás nechtěla budit. Já jen, jestli byste neměl pro moje děti, sirotečky, aspoň malý zlaťák na koláčky.
1: Hrnec, kredenc, prdky, brdky, brundy, rundy. Chudák babička stará, celý život se dře na stará kolena, aby chodila žebrotou. A to zas ne.
0: A Trepifajksl se otřepal, až mu z chlupu vypadlo na 10 velikých...
1: To zas ne.
0: A Trepifajksl se otřepal, až mu z chlupu vypadlo na 10 velikých zlaťáků z toho nejryzejšího.

0: vyhřátého zlatého pokladu a zase usnul. Babička napekla koláče, až to vonilo široko daleko. A tu vůni, tu ucítil i tlustý a lakomý statkář. Ale to byl ten děti, který jak mohl, tak každého ošidil, podfoukl a olakotil.
1: Kde jsi vzala peníze na tolik koláčků, ha? A vidím tady i nové dětské kožíšky. No, to muselo stát peněz jako želez.
2: Od čerta jsem dostala, co v hoře Výšici poklady hlídá.
0: Jak to zachtivený statkář uslyšel, rozeběhl se k hoře, až mu mohutný pupek naskakoval až k baňatému nosu. Jak přiběhl ke skále, tak zavolal.
1: Sakryš, to je kopec. Čerte, čerte, vylez. Přišel jsem si pro zlaťáky. Dal si jich babce 10, já jich chci rovnou 100. Ne, 200. Co to povídám? 1000!
0: Čerta to hulákání pochopitelně probudilo a rozčílilo. A jak rozčílilo? Vyhrabal se ven a jakmile viděl tlustého a lakotného statkáře ve zlatém ošívané vestě, tak se rozčílil ještě víc. Naježil chlupy na bradě, vykulil oči a udělal... že se tlusťoch statkář ohromně vyděsil. Otočil se jako na obrtlíku a pelášel z kopce dolů tak rychle, že se ani nestačil zastavit přede dveřmi vlastního domku. Prokutálel se dveřmi dovnitř, oknem ven a zapadl do hnojůvky, kterou měl na dvoře pro prasata. Však ta ho taky s kvikotem pěkně přivítala. U statkáře pracovala jedna chudá děvečka. Aninka se jmenovala. Byla pracovitá, hodná a ještě ke všemu pěkná jak obrázek. A té děvečce se tuze moc líbil mladý tesař z jejich vesnice. Moc ráda by šla večer na tancovačku. Tesař by pro ní jistě přišel a pozval ji k tanci. Ale Aninka se styděla a současně i tuze trápila. Chcete, děti, vědět, proč se trápila? Už několik roků měla totiž jen jednu jedinou sukni. A v té už se při tanci ani zatočit nemohla, tak byla pozašívaná. A jak tak seděla smutná ve své komůrce, tak jí napadlo.
3: Půjdu za čertem na Výšici a poprosím ho, aby přičaroval mému tesaříkovi takovou lásku, pro kterou by mou chudou sukni vůbec neviděl.
0: A jak děvečka řekla, tak udělala. Vyšla až na samotný vrchol hory Výšice k otevřené skále. Vzala do ruky kámen, aby jim zabušila a přivolala čerta. Už napřahovala ruku, když v tom dostala ukrutánský strach. Hrozně se začala bát.
3: Abych tak čerta nepohněvala, ještě by po mně chňapnul svou ohovnou drápatou pařátou a odtáhnul do pekla. Tam to prý smrdí a páchne a čerti jsou chlupatí a škaredí. Ještě by mě třeba chtěli ponořit do nějakého toho jejich pekelného kotle, brr!
0: Milá děvečka zahodila kámen a vrátila se dolů do vesnice. Ostatně byl už podvečer a tancovačka začala před hodnou chvílí. A jeden mladý a hezký tesař se stále koukal po dveřích, jako by někoho čekal. Když Aninka přišla, vyskočil, vzal jí do tance a už jí z kola za celý večer ani na malou chviličku nepustil. A že měla zašívanou sukni, toho si vůbec nevšimnul. Večer pak Aninka seděla se svým tesařem na louce nad vesnicí a měli oči jen jeden pro druhého. A tu Aninku napadlo, jak je dobře, že nepotřebovala čertovské kouzlo proto, aby jí její mládenec měl rád. Tesař a Aninka se tolik zaobírali sami sebou, že si ani nevšimli, že na nebi vysoko nad jejich hlavami prosvištěla ohnivá čára. Víte, kdo to byl, děti? Ano, byl to čert Trepifajksl.

Pokud vůz mého dědečka, toho mlynáře, vozil po vesnicích chleba a zpátky do mlýna pěkné zrní, znal voříška kde kdo. No voříšek, řekl by vám každý, to je přece ten pejsek, co sedá na kozlíku vedle starého šulitky a kouká, jako by řídil celý vůz. A když to jde do kopce nějak pomaličku, začne vám štěkat a hned se kola zatočí rychleji. Šulitka zapráská, Ferda i Žanka, totiž to oba koně našeho dědečka, zaberou a teď celý vůz slavně běží do vsi a vycásá ze sebe samou krásnou vůni božího daru. Takhle děti jezdil voříšek nebo štík po celé farnosti. Ba za jeho času nebyly ještě žádné tyhle sprašené automobily. Tehdy se jezdilo pomalu, pořádně a aby to bylo slyšet. Žádný šofér na automobilu neumí tak krásně práskat bičem jako neboštík Šulitka, dej mu pán Bůh věčnou slávu, nebo tak zamlaskat na koně, jako to uměl on. A vedle žádného šoféra nesedí moudrý voříšek, nekučíruje, neštěká, nepouští hrůzu, nic. Takový automobil jenom přeletí a zasmrdí a teď koukej, kde už je, ani ho vidět není pro samý prach. Inu, to voříšek jezdil důkladněji. Na půl hodiny předem lidé nastavili ucho, začichali a řekli, aha, to už věděli, že k ním jede chleba a postavili se na práh, aby mu dali dobrý tro. A Ničko už tedy opravdu běží dědečkův vůz do vesnice. Šulitka mlaská jazykem, voříšek štěká na kozlíku. A najednou, hup, skočí Žankovi na zadek, však to byl zadek požehnej pán Bůh, široký jako stůl, čtyři lidé by na něm jíst mohli. A teď tancuje Žankovi po hřbetě, běhá od chomoutu k ocasu, od ocasu k chomoutu a hubu si roztřepit může samou radostí. Haf, haf, kluci, sakra, to jsme to sjeli, já a Žanka a Ferda, sláva! A kluci vyvalují oči. Denně sem přijede chleba a vždycky taková sláva, pane Bože, jako by sem císař jel. Ba, jak říkám, tak důkladně se už dávno nejezdí jako za časů voříškových. A štěkat uměl voříšek, jako když z pistole střílí. Prásk napravo, že tamhle husy samým lekem běží, běží a zastaví se až v polici na rinku celé udivené, kde se tu vzali. Prásk nalevo, že holuby z celé vesnice vyletí, zakrouží a snesou se až někde na žaltmanu, neskudy až na pruské straně. Tak silně uměl štěkat voříšek, psisko mizerné, a div mu pak ocas neuletěl, jak jim švihal radostí, když tohle natropil. Inu, měl nač být pyšný. Tak silný hlas nemá ani generál, ba někdy ani poslanec. A přece byl čas, že voříšek neuměl ani trochu štěkat. Třeba už byl výrostek a měl takové zuby, že rozkousal dědečkovi nedělní holínky. Totiž musíte vědět, jak přišel dědeček k voříškovi, či spíš voříšek k dědečkovi. Šel jednou dědeček z hospody pozdě domů a že byla noc a že mu bylo veselo a snad i proto, aby zahnal zlé duchy, si cestou zpíval. Najednou ztratil po tmě dobrou notu a musel se zastavit, aby ji hledal. A co ji tak hledá? Slyší nějaké vrnění, pištění, kničení na zemi u svých nohou. Pokřižoval se a hmatal po zemi, co to jako je. Nahmatal huňaté teplé klubíčko, do dlaně se mu vešlo a bylo to měkké jako samet. A sotva to vzal do ruky, přestalo to vrnět a cucalo mu prst, jako by byl z medu. Na to se musím podívat, pomyslel si dědeček a donesl to sebou domů do mlýna.
Babička chuděra čekala dědečka, aby mu mohla dát dobrou noc. Ale dřív, než se mohla jak náleží ozvat, řekl Filuta dědeček. Koukej, Heleno, co ti nesu? Babička si na to posvítila. A Heleme, vždyť to bylo štíně, můj ty Tondo, psí miminko, ještě slepé a žluté jako vyloupnutý oříšek. Koukejme, podívil se dědeček, ale pejsánku, čí pak vlastně jsi? Pejsánek, to se ví, neřekl nic. Třásl se na stole jako hromádka neštěstí, až mu krysí ocásek poskakoval a pištěl přežalostně. A tuhle i prach kujone se pod ním udělala loužička a rostla jako špatné svědomí. Karle, Karle, zakývala vážně babička na dědu hlavou, kde pak nechal rozum, vždyť to štíně musí pojít bez mámy. Toho se dědeček lekl. Honem, Heleno, povídá, ohřej mlíčko a uchystej houstičku. Babička všechno uchystala, dědeček namočil měkkou střídu do mléka, omotal ji cípem kapesníku a udělal tak dobrý cumel, že se z něho štěně nacucalo, až mělo bříšek jako buben. Karle, Karle, zakývala zas babička hlavou, kde pak nechal rozum, kdo pak bude to štíně hřát, aby nepošlo zimou? Ale kdež dědeček tomu něco namítat? Sebral štěně a rovnou s ním dostáje. A panečku, tam bylo teplo, co ho Ferda a Žanka nadýchali. Oba koně už spali, ale když přišel hospodář, zvedli hlavu a točili se po něm moudrýma, laskavýma očima. Žanko, Ferdo, řekl dědeček, ať tomu voříškovi neublížíte, víme? Já vám ho dávám do ochrany. A s tím položil malého voříška předně do slámy. Žanka si čichl k divnému tvorečkovi a cítil z něho dobré ruce hospodářovi. I pošeptal Ferdovi, je náš. A bylo to. Tak rostl voříšek ve stáji, krmen cumlíkem z kapesníku, až se mu otevřeli oči a mohl se napít sám z misky. A teplo mu bylo jako u mámy. A tak se z něho brzo udělal takový malý uličník s hloupou hlavou, jinu štěně. Neví ani, kde má zadek, na který si má sednout, sedne si na vlastní hlavu a diví se, že to tlačí. Neví, co s ocasem, a protože umí počítat jen do dvou, plete si všechny své čtyři nohy. Nakonec sebou údivem plácne a vyplazuje jazejček pěkně růžový jako lísteček šunky. Ale vždyť každé štěně je takové, zkrátka, jako děti. Víc by vám řekli Žanka a Ferda. Řekli by vám, jaké je to trápení pro starého koně. Dávat pořád pozor, aby neušlápl to bláznivé psisko. To víte, lidičky, kopyto není bačkora a musí se stavět pomaloučku, polehoučku, aby něco na podlaze nezačalo bolestně kvičet a žalovat. Bá, je to kříž s dětmi. Řekli by vám Žanka a Ferda.

celý boží den. Takovou radost mu dělalo, že se tomu pořádně naučil. Ale jezdit se šulitkou a kučírovat, to nebylo to jediné, co měl voříšek na starosti. Každý večer obešel mlýn a dvůr, jeli všechno na svém místě. Usápl se na slepice, aby už nekdákali jako tetky na trhu, a pak se postavil před dědečka, vrtěl ocasem a díval se bystře, jako by chtěl říci, jen už jdi spat, Karle, já dám na všechno pozor. Dědeček to tedy pochválil a šel spat v bázni boží. Ve dne však dědeček často obcházel po vesnicích a městečkách, aby kupoval obilí a ledaco z jiného, třeba jetelové semínko, čočku nebo mák. A tehdy běžel voříšek s ním. A když šli v noci domů, nic se nebál a trefil i tehdy, když se samotnému dědečkovi zmátla cesta. Jednou tedy kupoval dědeček někde semínko, ale vždyť to bylo tuhle ve zličku. Koupil a stavil se na skok v hospodě. Voříšek chvíli čekal před hospodou. Tu však mu přišlo do nosu cosi dobrého, inu taková krásná vůnička z kuchyně, že se tam musel podívat. A na mou duši jedli tam domácí lidé jitrnice. I sedl si voříšek a čekal, nepadne-li pod stůl nějaké to rozkošné střívko. A zatímco čekal, zastavil před hospodou vůz dědečkova souseda, jak pak se ho jmenoval, no třeba Joudal. Joudal našel dědečka v šenkovně, slovo dalo slovo, a už se oba sousedé hrnuli do vozu, že se jako svezou domů společně. Vyjeli a dědeček zapomněl na voříška jako na smrt, zatímco voříšek v kuchyni panáčkoval před jitrnicemi. Když domácí lidé dojedli, hodili kůžičky z jitrnic kočce na pec. Voříšek utřel hubu a teprve teď si vzpomněl, kde nechal dědečka. Hledal, čichal po celé hospodě, ale dědeček nikde. Voříšku, řekl hostinský, tvůj pán jel tamhle tam a ukazoval rukou. Tohle to voříšek pochopil a pustil se domů sám. Nejdřív šel po silnici, ale pak si řekl, to bych byl blázen, tudyhle přes kopec si nadeběhnu. Pustil se tedy přes kopec a lesem. Byl už večer, byla už noc, ale voříšek se pranic nebál. Mně, myslel si, nikdo nic neukradne. Ale hlad měl jako pes. Byla už noc a vyšel měsíc úplněk. A když někde se stromy rozestoupily v průseku či na pasece, zjevil se měsíc nad korunami a to bylo tak krásně, tak stříbrno, že voříškovi úžasem tlouklo srdce. Les šuměl tichonce, jako by nárfy hrál. Teď běžel voříšek lesem jako černo-černou chodbou, ale najednou se před ním udělalo stříbrné světlo, harfy jako by hrály hlasitěji a na voříškovi se zježil každý chlup. I přikrčil se k zemi a koukal jako omámený. Byl před ním stříbrný palouk a na něm tančili psí rusalky. Byli to krásní bílí psi, ale načisto bílí, zrovna průhlední a tak lehínci, že ani rosu z trávy nestřásli. Inu, psí rusalky to byly, to poznal voříšek hned, protože jim chyběl ten jistý zajímavý zápašek, po kterém pes pozná pravého psa. Leží voříšek v mokré trávě a oči si může vyhledět. Rusalky tančí, prohánějí se, zápasí spolu, nebo se točí do kolečka za svým ocasem,

ale všechno tak lehce, tak vzdušně, že se ani stébelko pod nimi neohnula. Vozíšek dával dobrý pozor, začne-li se některá z nich drbat nebo si zakusovat blechu, pak to není rusálka, ale bílý pes. Ale žádná se nepodrbala, ani blechu nezakusovala, to už je tedy svaté, že to byly rusálky. Když byl měsíc hodně vysoko, zvedly rusálky hlavy a začaly jemně, krásně víc a zpívat. Kdepak, ani orchestr v národním to tak nedovede. Vozíšek plakal pohnutím a byl by zpíval s sebou, kdyby se nebál, že všechno pokazí. Když dospívali, lehali si kolem jakési vznešené psí stařeny. Byla to asi nějaká mocná víla nebo kouzelnice, celá stříbrná a vetchá. Povídej nám, prosili všechny rusalky. Stará psí víla se zamyslila a povídala pak. Budu vám vypravovat, jak stvořili psi člověka. Když Pán Bůh stvořil celý svět a všechna zvířata, postavil jim v čelo psa jako nejlepšího a nejmoudřejšího. Všechna zvířata v ráji žila a umírala a zase se rodila šťastně a spokojeně, jen psi byli čím dál smutnější. Ptal se tedy Pán Bůh psů, proč jste smutní, když ostatní zvířata se radují? I řekl nejstarší pes. Víš, Pane Bože, těm ostatním zvířatům nic neschází, ale my, psi, máme kousek rozumu tadyhle v hlavě a tím rozumem poznáváme, že je něco vyššího než my, že jsi ty, o stvořiteli. Ke všemu si můžeme čuchnout, jenom k tobě ne. A to nám, psům, tu zeschází. Pročeš, o Pane, splně naši touhu a stvoř nám nějakého boha, ke kterému bychom si mohli čuchnout. I usmál se Pán Bůh a řekl, přineste mi nějaké kosti a já vám stvořím boha, ke kterému byste si mohli čuchnout. I rozběhli se psi a každý přinesl nějakou kost. Ten lví, ten koňskou, ten velbloudí, ten kočičí, zkrátka ode všech zvířat. Jen žádnou psí kost ne. Neboť žádný pes se nedotkne ani psího masa, ani psí kosti. Byla pak těch kostí velká hromada a z těch kostí udělal Bůh člověka, aby psi měli svého boha, ke kterému se může čuchnout. A protože je člověk udělán ze všech zvířecích kostí, jen ze psích ne, má vlastnosti všech zvířat. Má sílu lva, pracovitost velblouda, lstivost kočky a velkodušnost koně, jen psí věrnost ne. Jen psí věrnost ne. Povídej ještě něco, prosili psí rusalky znovu. Stará psí víla se zamyslila a pak počala. Povím vám tedy, jak se dostali psi do nebe. Víte, že duše lidí jdou po smrti na hvězdy, ale pro duše psí nezbyla žádná hvězda a duše psí chodili po smrti spát do země. To bylo až po časy Krista Pána. Když Krista Pána lidi bičovali u sloupu, zůstalo tam moc krve a jeden hladový pes bez pána přišel a lízal tu krev Krista Pána. Panenko Maria, vykřikli andělé v nebi, vždyť ten pes přijal krev Páně. Když přijal krev Páně, řekl Bůh, vezmeme jeho duši na nebe. I udělal novou hvězdu, a aby se poznalo, že je pro psí duše, udělal k ní ocas. A sotva ta psí duše přišla na hvězdu, měla z toho
takovou ukrutnou radost, že začala běhat v nebeském prostoru jako pes na louce a ne tak pořádně po cestě jako ostatní hvězdy. A takovým psím hvězdám, co rejdí po nebi a mrcají ocasem, se říká komety. Povídej ještě něco, prosili psí rusalky do třetice. Tedy vám povím, začala stará víla, že před dávnými lety měli psi na zemi království a veliký psí zámek. Ale lidé záviděli psům jejich království na zemi a čarovali tak dlouho, až se psí království i se zámkem propadlo hluboko do země. Ale kdo by hrabal na pravém místě, dohrabal by se do jeskyně, kde zůstal psí poklad. Jaký je psí poklad? Ptali se rusalky dychtivě. Inu, povídala stará víla, je to takový sál přenáramné krásy. Sloupy jsou z nejkrásnějších kostí, ale ne okousaných kdepak. Je na nich tolik masa, jako na husím stehínku. Pak je tam uzený trůn a k němu vedou stupně z nejčistšího špeku. A na těch stupních je koberec ze samých střívek od jitrnic, a na těch střívkách je prejtu na prst tlustě. To už nemohl voříšek vydržet. Vyrazil na palouk a volal: hav, hav, hav, kde je ten poklad? Hav, hav, hav, kde je psí poklad? Ale v tu chvíli zmizely rázem všechny psí rusalky i stará psí víla. Voříšek si protíral oči. Nebylo tu nic než stříbrný palouček. Ani stéblo nebylo zcucháno tancem rusalek, ani rosička neskanula na zem. Jen pokojný měsíc zářil na líbezný palouk a kolem dokola stál les jako černočerná hradba. Tu vzpomněl si voříšek, že doma ho čeká aspoň chleba ve vodě nadrobený, i rozběhl se domů, co mu nohy stačily. Ale od té doby, když někdy šel zase s dědečkem po lukách nebo lesích, vzpomněl si časem na psí poklad propadlý v zemi a začal hrabat, zuzivě hrabat všema čtyřma hlubokou díru do země. A že to nejspíše prozradil také psům ze sousedství a ti zas jiným a jiní zase dalším, stává se všem psům na světě, že si někde v polích vzpomenou na propadlé psí království a hrabou do země díru a čuchají, není-li z hlouby země cítit uzený trůn bývalé psí říše.

0: Až jednou takhle budete mít čas a nebudete mít opravdu nic na práci, jděte na nejbližší nádraží a vyjděte si na výlet do Nejde dále. Musíte jet osobním vlakem, čím osobnější, tím lepší. A pojedete přes Důvěřov, Vejtahy do Samochval. V Samochvalech vystoupíte a sednete si na autobus. Ten pak jede přes Horní Dedál, pak přes Dolní Dedál a potom přijede do vesnice, která se jmenuje Nejde dál. No a i kdybyste chtěli jet dál, tak v Nejde dáli už dál jet nemůžete, protože ta vesnice se jmenuje Proto Nejde dál, protože tam už ta silnice dál nejde. A proč? No, jinu, protože tam na jedno místo silnice je náves. Ale ta náves, to není taková prázdná náves, jako bývá na vesnicích. To je vlastně jeden jediný veliký pomník, taková, řekl bych, skamenělá silniční nehoda. Nejdřív vás upoutá veliký bík, který stojí na zadních nohách a před nima nohama zezadu se opírá o ramena takové stařeny, která je velice vyděšená. A kousek dál je párek docela hezkých mladých lidí svázaných provazem dohromady jako do otýpky. Pak je tam několik ovcí, několik telat, pes, kohout, asi tři husy a pár housat. A to všecko je jako z kamene vytesané a pod tím je z květin vysázený nápis, který se čte Fimfarum. Fimfarum. Hned za pomníkem je kovárna. A v té kovárně to všecko začalo. Před dávnými lety tam bydlel kovář. A ten kovář měl ženu a ta žena byla mladá a velice hezká. Tenkrát vesnice Nejde dál patřila ještě knížeti pánu, kterému spravoval celý majetek jeho první lokaj. Tenhle první lokaj byl docela pohledný chlapík. Ne, že by byl pěknější než ten kovář, to ne. Jenomže nebyl tak umouněný a nepotil se, protože nepracoval se žhavým železem blízko ohně. Chodil si v krajčičkách a brokátku s tenkou hůlčičkou z daleké ciziny. Mladá, hezká, ale hloupá ženská někdy nepozná, v čem je čeho cena. A tak si ta kovářka za zády svého muže začala s tím vyfintěným prvním lokajem. A jak to tak na světě bývá, čím víc se ta kovářka s tím prvním lokajem milovala, tím víc jí ten kovář stál v cestě. Jak prej to zaonačit, aby kovář nebyl? Nech prej to na mě, povídá první lokaj. A šel za knížetem pánem. Počkal si, když byl kníže pán v náladě a začal mu syčet do ucha. Ten kovář, jasnosti, má takové divné řeči. Tak všechno kritizuje. Nic mu není recht. Má takové divné myšlení vašnosti, totiž jasnosti. Zkrátka dobře, měl by se nějak preventivně potrestat. No když to říká on, náš věrný první lokaj, tak toho kováře potrestáme. No nejlépe jasnosti by bylo něco pod trestem smrti mu uložit, něco, co by nemohl vykonat, a pak ho za to potrestat. Je, ale co, co? Třeba, aby za jednu noc ukoval řetěz, kterým by se dal zámek vaší jasnosti třikrát obtočit. No, do rána to neudělá a bude za trest viset.
1: Já, velice dobré a velice vtipné.
0: No tak to sepsali, opatřili pečetí a první lokaj s tím uháněl ke kováři. Když mu to přečetl, žornul okem po kovářce, které to v koutkách hrálo při pomyšlení, že už zítra ráno bude vdovou. Náš kovář vzal tušku a papír, kouk se, kolik má materiálu, pak si to spočítal a viděl, že ten úkol je nemožný, že řetěz do rána ukovat nemůže. A tak se se svými starostmi svěřil své ženě. Co prej by mu radila? Jak z toho ven?
1: To se ještě ptáš. Jak z toho ven? No než by tě veřejně oběsili, než bys takovou veřejnou ostudu své ženě udělal, tady máš provaz, jdi do lesa, oběs se sám.
0: No, kováři se nechtělo. Ale spočítaný to měl. Úkol se udělat nedá. Už se viděl před tribunálem, už se viděl, jak ho vezou, polešení vystupuje a pak si řekl, když to má být můj osud, vochlup dřív, anebo vochlup pozdějc. Vzal provaz a šel do lesa. A chodil a chodil a hledal větev, na které by se pověsil. Tadle se mu zdála moc vysoko, tadle se mu zdála moc tenká. No to víte, každý člověk ten svůj konec odkládá, jak může. Až konečně našel takovou, že už se vymlouvat nemohl. Udělal smyčku jako na telátko, poroztáhnul a dává si kolem krku. Hej, co to tady je? A proti němu stojí nádlesní, kterého tu v okolí nikdy neviděl. A hned se pustil do kováře. No, cože on si vlastně myslí? Cože to by bylo za les tady, kde by visel vysatec? No a co on vůbec je za chlapa? Jakmile mu někdo pro vás do ruky podá jako berande a chce se pověsit. Co pak se lidi sebevražděj jenom proto, že hned nemají úspěch? A mluvil a mluvil, mluvil jako kniha. Jenom jedna věc byla divná, že občas, když se moc rozmluvil, tak mu z uší plamínky vyšlehly a byla tak trošku cítit síra. Aby to tak byl čert, myslí si kovář.
2: To je dost, že jsi to poznal, povídá ten nádlesní. A když už to víš, tak ti taky povím, proč jsem se tě ujmul. Máme v pekle plný kotle takových slabochů, jako seš ty. Pro tebe už kotel žádnej nemám. To ti rozčistím řetězem pomůžu. Běž domů, řetěz bude.
0: To řek a vylít asi tak půl metru nad zem. Rozsvítil se, jak žárovka, a povídá, no, teď abych tě rozesmál. A začal se točit a točit, až se celý les rozsvítil, lítali z něj jiskry, jako když mamutí bruskalí, že ocelovou lomenou hřídel. No, ne, že by se to kováři moc líbilo, ale smát se musel. A smál se ještě celý týden, když viděl, jak se první lokaj divil, že ten řetěz do rána přece ukoval. A kníže pán mu dokonce poslal 1000 dukátů. Ale pak ho smích přešel. První lokaj si zase vyčíhal, kdy měl kníže pán zase náladu a začal syčet jako had. Kovář se jasnosti holedbá, že všechno dokáže, že by se jeho jasnost kníže pán sám prej od něj mohl učit. A tudle prej ho někdo viděl, ani to nechci říct jasnosti, jak si před zámkem odplivnul. No zkrátka a dobře, ještě toho dne první lokaj četl kováři divnou objednávku. Za jednu noc kovář vodu z řeky do zámeckého parku přemístí. Za to obdrží 1000 dukátů. Nesplní-li, dostane provaz. Bim ho. Kovář se zasmušil. Ale kovářka se radovala. Zítra budu vdova. Hola, hej. A když se jí kovář o radu ptal, dala mu ji. Než veřejnou ostudu, ať si tedy kámen kolem krku uváže a jde se utopit. Víte, mužský, to je divnej národ. Když věří své ženě, tak neprokouknou, co by každý jiný osel prokouk. A tak kovář se sebral a šel k vodě. Přišel k řece a kouká, kde by jaký valoun našel, že by si ho dal kolem krku, až blunknul tam, aby už měl po starostech. Co pa tu hledáš? Proč parači nejdeš na pivo? Ozvalo se z vody. A hele, tamhle, za rákosím, kouká z vody mokrá hlava a hovoří. Pro pána vodník Čochtan, to mi ještě scházelo. Počkej, počkej, neutíkej, povídá ta mokrá hlava a začne se přibližovat. Pár kroků od břehu se vynořila víc a už se brodí ven celý vodník. A jak tak leze ven, hned osíchá, jenom z šosu mu voda kape. Kvář by utek, ale nemůže. Noha se mu propadla do bahna a ne ji vytáhnout. Tak Čochtan si ho obejde, prohlídne si ho a hned ví, oč jde. Tak koukej. Jestli se chceš utopit, tak jinde. Já dušičky pod hrničku už dávno nedávám. A abys mi tu nafouknutej utopenec pořec rejdil, na to už nemám žaludek. Zachytíš se mě někde pod kořenem a budeš kazit vodu. Bude se to teďka tady všecko třít a jak ten potěr k tomu přijde, aby dýchal hnilobu. Dost škody nadělaj papírny a továrny. Ještě ty bys mě tady scházel. A co tě to tak popadlo? Mladej, silnej. A svět tě netěší.
3: Inu, těšil by, kdyby...
0: No, kdyby co? No a kovář se tedy Čochtanovi svěřil. Podívejme se tak vodu z řeky do parku. Za jednu noc nanosit safra, safra, to je nějaká tvrdá norma. No ale když už ti čert pomohl, tak to ti vodník musí pomoct taky. Když už pro nic jinýho, tak protože jsme oba Češi a že jsme oba z tradice proti vrchnosti. Hele, vlez si mě tadyhle na záda, no, musíme proti proudu tamhle k hornímu mlejnu. Vytáhl kováře z bahna, posadil si ho na záda a šel s ním do vody. Když byl popás v řece, povídá Čochtan, resl sem a resl tam. A jen to řek, vyrostl mu pod šosama s odpuštěním šroub. A ten se začal točit a točit a už si to šupa jedili proti proudu, jen se voda pod Čochtanovým pupkem rozstřikovala. Za chvíli byli u horního mlejna. Čochtan zarejdoval takhle pod hlavní stavidlo a povídá, hele, dávej pozor, já teďka jdu tamhle dolů zacpat šlajsnu a nadzdvihnu jez. Až na tebe zahoukám, ty vytáhneš tohle stavidlo a pak utíkej, utíkej, ale rychle. Až voda se přeleje a poteče rovnou do zámeckého parku. To dořek, nastartoval se a frčel ke šlajsně. A netrvalo to dlouho, a už bylo slyšet houknutí. Kovář zabral, vytáhl stavidlo a uháněl domů. Ještě když si lehal, tak se musel smát, jak tomu Čochtanovi se ten šroub vrtěl s odpuštěním tedy rovnou pod šosama. A smál se i druhý den, když se koukal, jak první lokaj, kalhoty vyhrnutý, brouzdá se parkem ke kovárně a v pěkném koženém míšku nese 1000 zlaťáků od jeho jasnosti. Jeho jasnost už byla stará jasnost a už jí to v hlavě povážlivě kornatělo. Toho ten první lokaj uměl využít. A když zase jednou kníže pán měl náladu, začal mu hučet do ucha. Ten kovář neví, co by roupama dělal jasnosti. On sice umí kovat, ano, ano. On sice umí přelejt vodu z řeky do parku, ano, ano. On umí moc, ale jasnosti, on za to moc vydělává. To kazí v nejde dáli morálku. A tudle prej věrohodnej jeden lokaj slyšel od jinýho, ještě věrohodnějšího lokaje, že kovář kašlal směrem na zámek.
1: Ale, no ale jak ho, ale potrestáme, když všecko umí, a ještě nakonec mě to zase bude stát peníze.
0: A jeho jasnost už se skoro začala zlobit. Fimfárum jasnosti, fimfárum ale neopatří, povídá první lokaj.
1: Cože on to plká, cože?
0: Fimfárum jasnosti, fimfárum.
1: Co? Co to je? Fimfárum.
0: No právě, že nic jasnosti. Ani já nevím, co to je fimfárum. Takže ať přinese, co přinese, můžeme říct, že to fimfárum není a pověsíme ho.
1: On má ale nápadný fimfárum, šmik a bude viset.
0: A jeho jasnost se tak bavila, že usnula. Tentokrát si kovářka s lokajem libovali. Fimfárum kovář nesežené. A bude času na milování. Chudák kovář prolistoval všecky slovníky cizích slov. Finesa, finiš, finitní, finta, fiola, fistule, fiveocklok, až k fiskultuře, ale depak flagelanta i flažolet to našel, ale fimfárum nikde. A když si ženě postěžoval, no, tak však víte, co mu řekla. Tohle, že nepřinese samo sebou, tak ať si veme tamhle pušku a ať se radši jde do lesa a zastřelit sám, než aby byla ostuda s popravou. To už ale kovářovi to začalo vrtat hlavou. Oběsit mě poslala, utopit mě radila a teď mi dává flintu. V hlavě se mu to kutálilo sem a tam, až došel k řece. Měsíček svítil a na mělčinách to šplouchalo, jak se ryby třely. Hřbetní ploutvičky se v měsíčku blištily a jen se nad vodou tetelily. A nad tím vším sedí čochta na vrbě a usmívá se. Prst na rtech kýve na kováře a šeptá tiše, tiše. Řekou proudí láska. Chceš mi něco?
2: Fimfárum chci. No počkej, jestli chceš takovýma slovama ryby plašit, ty nemehlo. No nechci plašit. Ne, fimfárum chci.
0: A kovář se mu zase svěřil.
2: Fimfárum?
0: No co by to mohlo být, to neznám. To mě samotného zajímá.
2: Čerti vědí, co to může být.
0: No vidíš, když čerti, tak čerti. Ty jednoho znáš, tak se ho zeptej.
2: A kde ho najdu?
0: No počkej, jestli dnes pátek, tak hraje v tom zaříceným mlejně mariáš těma strašidlama, co tam mají službu.
1: A poněvadž pátek byl, kovář tam čerta našel. A jak je pak dlouhé fraky, hned se mu svěřil, co má obstarat.
2: Fimfárum, ti dát mohu, ale nikoliv zadarmo. Dáš mě za to fimfárum, počkej, 3 zlé duše mi dáš. Platí?
1: Já potřebuju 3 exempláře do pekla na výstavu pro dorost.
0: Kovář povídá, 3 zlý duše, tolik zlých lidí neznám.
1: Ha, ha, ha, ha, protože jsi idealista. A já si je vyberu, až je poznáš. Tak co, platí?
2: Platí. Tak pozor. Tohle to je fimfárum.
0: Povídá čert a přitom vytáh z holinky proutek jen o chlup tenčí než ta nejtenčí rákoska a hned pokračoval.
2: Je jenom jedno na světě, čili unikát. Pak podívej se, vezmeš fimfárum a takhle jim švihneš. A všecko, co se hýbe, stuhne a znehybní jako na obrázku. Nehne se to, dokud nešvihneš po druhé, to si pamatuj. A teď běž domů a tiše vylez na půdu na ceknici. Ale tu pušku tady nech v lese, tu sebou domů neber. Jakmile uslyšíš svou pušku štěknout, koukni se dírou od suku dolů do seknice. Tak si myslím, že to fimfárum budeš moc hned vyzkoušet. Pšouklo to a čert byl pryč.
0: Kovář opřel flintu o strom a šel domů. Vylezl na půdu a přemýšlel, ten čert má něco za lubem. Ale co? A v tom z lesa zalehla rána. Pohla se to byla jeho vlastní kulovnice. A hned se dole v seknici rozsvítilo. A bylo slyšet kovářku, jak se směje a hlaholí, ale ještě jeden hlas se smál a hlaholil, hlubší a ne neznámý. Kovář koukne sukem a vidí ve světnici svou ženu, jak se objímá s prvním lokajem a jak oba tancujou a libujou si. Ta se nám to dneska daří, konečně je po kováři. A tancovali jako zběsilí. Kováři se udělalo červeně před očima, trošku mdlo a ve vteřině mu bylo jasno, co tak dlouho nechápal. Tak vy takhle, za mými zády, povídá. Vezme fimfárum a švih! A kovářská první lokaj znehybněli, jako když utne. Stáli ve světnici s nohou tanečně pokročenou, s tváří rozjásanou, ale jako z kamene, jako ze žuly.
2: Touš kovář se běh z půdy a popad hřemen a pěkně do nich začal mydlit. Kovářka, nekovářka, lokaj, nelokaj, hlava, nehlava.
0: A když se hřemen roztřepal, popad koště. Matka mladé kovářky se probudila, slyší rány a jde se podívat, co se děje. Držela dceři a lokajovi palce a tak se pustila do kováře a chtěla párek bránit. Kovář vezme finfárum až vych a baba stuhla, jako když přimrzne. Tak to koště kovář o tu babu dodělal. A pak ze žalu i z únavy přišla na něj mrákota, sedl si za stůl, podepřel si hlavu a usnul. Ráno se probudil, umyl, nasnídal, oblékl se do nedělního, kovářku s lokajem nejdřív pěkně provazem omotal, vzal finfárum a švih a hejbejte se a pěkně přede mnou a hybaj. A tak je obživle hnal před sebou, aby je ukázal celé vesnici pro výstrahu. Jenže na návsi málem by je byl ztratil. Pasáčkové jako každého rána vyháněli dobytek a husy na pastu a tam se to najednou všechno srazilo a semlelo. Lokaj toho chtěl využít a už se vyvlík, stará baba začala křičet a splašila bejka. Ten se vzepnul na zadní nohy, také zezadu se jich opřel o ramena, do toho vlítly ovce a husy a v tomhle chumlu kovář už nevěděl jiné rady, než že popad finfárum, švih! A všecko stuhlo, jak to bylo. No to se ví, celá vesnice se seběhla, ale také, kde se vzal, tu se vzal pan nádlesní, o kterém jenom kovář věděl, že je čert. Odved si takhle kováře do kovárny a že prej si jde pro honorář za finfárum, že prej si vybral ty tři zlé duše, toho lokaje, kovářku a paní tchýni, aby kovář švihnul a on, že už se postará, že už si je odvede. Trestat to můžu, pomyslel si kovář, ale na duši právo nemám. Nikdo nemá právo na lidskou duši. No tak chvíli dělal, jako když přemýšlí, zatáh jednou, zatáh dvakrát za měch a když vyskočily plamínky v ohništi, šup, a hodil finfárum do ohně. Zasyčelo, zasmrdělo a bylo po něm. A zrovna tak pan nádlesní, jen toho smradu zbylo po něm víc. Na návsi mezi tím vypukla panika. V té chvíli totiž, co pan nádlesní se měnil v obláček síry, všecky ty tři znehybnělé postavy najednou skameněly. Lidi se lekli a utíkali a volali Pětran do čepice, drželi se za hlavy a rozprchli se všemi směry. Když tohle kovář viděl, hodil si ranec přes rameno a pěkně tiše zadem přes zahrádku kolem Čochtanovy vrby do lesa. A už ho nikdy nikdo neviděl. Alespoň ne v Nejdedáli, kde po něm zbyl ten podivný pomník. Ale byl prej viděnej na Milevsku. Prej se tam oženil s docela hodnou ženskou a ta prej složila písničku, která se dodnes na Milevsku zpívá.

0: Štaflík a špagetka, zahradníky. Jednou ráno, když se špagetka probudil, vyskočil z postele a hledal svého kamaráda. Ten už cvičil před domem raní čtvrthodinku.
1: Štaflíku, dal se mi krásný sen. Pořádali jsme zahradní slavnost a všechna zvířátka z lesa tancovala pod lampiony. My jsme jim k tanci zpívali a hráli na harmoniky.
0: Volal nadšený špagetka a Štaflík měl podcvičení.
2: To se ti zdal bláznivý sen, špagetko. Kde bychom mohli pořádat zahradní slavnost, když nemáme žádnou zahradu? A ani neumíme zpívat a hrát na harmoniku. Když jsme doma s dětmi zpívali, tak si všichni zacpávali uši.
0: Špagetka zesmutněl, krásný sen se rozplynul. Seděl tu jako hromádka neštěstí. Štaflíkovi ho bylo líto a utěšoval ho.
2: Nic si z toho nedělej. Proč bychom si takovou zahradu neudělali? Bylo by to hezké mít před domem zahrádku.
1: Špagetka hned ožil. Bude tam krásný trávník a malé jezírko s lekníny. A vzadu mezi stromy altánek s lampiony.
0: Štaflík, kterému už kručelo v žaludku, se držel při zemi.
2: Budeme si na zahrádce radši pěstovat zeleninu, jako Zajícovi. Paní Zajícová říkala, že není na vlastní zeleninu. Že se jí letos vyvedla mrkev a hlávky zelí jako kola od vozu. Budeme mít pořád z čeho vařit.
0: Štaflík už se olizoval. Špagetka však snil dál.
1: V jezírku by mohl být vodotrysk a zlaté rybičky. A u altánku skalka a sádroví trpaslíci.
0: Praktický Štaflík to viděl jinak. Musíme se poradit, jak se taková zahrádka dělá. Kde vezmeme semínka, nářadí, vodu? Oba nadšení psíci běželi k paní Zajícové, která byla široko daleko nejlepší zahradnice. Za chvíli už před svým domkem sázeli sazeničky a semínka, které jim hodná paní Zajícová dala.
1: Kdo nám ale poradí s jezírkem?
0: Strachoval se špagetka.
1: Už vím, přece žabky, z rybníka, kdo jiný?
0: Psíci pospíchali k rybníku. Na hrázi se vyhřívali žáby a nadávali.
3: Kvak, kvak, kvak, bývala tady jako v ráji, ale teď. Fuj, kvak, kvak, voda je špinavá, kvak. Všude plno turistů, aut, samý hluk a odpadky, kvak, kvak. Musíme se odstěhovat, kvak.
0: Psíci je chlácholili.
1: Když nám pomůžete.
2: Budete moct bydlet v našem jezírku.
0: To se žabkám zalíbilo.
3: Kvak, kvak. To je krása. Budeme pro vás pořádat noční koncerty. Naučíme vás plavat, kvak, kvak, a skákat do vody šipky, kvak, kvak.
0: Slibovali psíkům. A krtek by mohl vyhrabat tunel, kterým se přivede voda z rybníka na zahrádku. Budou mít jezírko i vodu na zalévání. Jenomže krtek se ošíval.
4: Já už jsem starý, takhle před 10 lety, to by jsem vám tunel udělal, ale dneska vždy sotva lezu.
0: Štaflík a špagetka mu slíbili, že si může občas udělat na jejich zahrádce ten svůj kopeček hlíny a bylo vyhráno. Za chvíli už měli tunel i jezírko. Zalévali a zalévali a všechno rostlo jako z vody. Brzy přiletěla vrána.
5: Musím ochutnat. Jakou jste vypěstovali zeleninu?
0: A už tahala ze země mrkev za mrkví. To neměla dělat. Psi na ní vzali motičky a hnali ji ze zahrady.
5: Nesázela jsi? Tak nebudeš sklízet.
1: Vypěstuj si mrkev sama.
0: Bylo parno a Štaflík a špagetka museli zahrádku stále zalévat. Běhali s konvemi vody od jezírka k záhonům. Trávník kropili hadicí. Zalévání ale nemělo konce. Vrána seděla na plotě a posmívala se jim.
5: Jen se snažte, lenoši. Přidejte. Žádné ulejvání. Žloutne vám trávník.
0: A když se psi nedívali, se skočila z plotu a zobákem navrtala do hadice dírky. Vyscikující voda místo trávníků kropila Štaflíka a špagetku. Vrána se smála, jak psíci ucpávají díry vlastními ocásky. Už několik dní nepršelo. Tráva opravdu žloutla a zelenina vadla. Vody v jezírku ubývalo, až úplně vyschlo. Nad zahrádkou pluly celé houfy mraků, ale nic z nich nekáplo. Štaflík a špagetka byli smutní. Jestli nezačne pršet, všechno uschne. Bude po zahrádce. Kdo jim pomůže? Teď i vrána viděla, že je opravdu zle. Zase musí v poslední chvíli zasáhnout. Celé vraní příbuzenstvo přiletělo na pomoc. Vrána letěla v čele hejna a velela: Hr na mraky! Hejno vran se vrhlo na mraky a nadělalo do nich dírky, až byly jako cedníky. Místo deště však z mraků začaly padat na zahrádku a nebohé psíky velké kroupy.
5: To nejsou ty správné mraky! Ode mě odtáhněte!
0: Velela vrána. Hejno odstrkalo rychle zobáky kroupové mraky pryč a nad psí zahrádku nahnalo jako stádo ovcí ty pravé, deštěm nacucané mraky. Stačilo do nich píchnout a na zahrádku se snesl ten pravý deštík. Zahrádka byla zachráněna. Promoklí psi poskakovali v dešti a radovali se.
5: Ať je naše vrána! A celá její rodina!
1: Ať je!
0: Trávník se zazelenal, zelenina se narovnala a jezírko se rychle naplnilo vodou.

0: Kubo! Povídám, Jakube, pojď sem. No jen hezky pojď, nedělej, že ti uši vypověděli službu. No pojď na kousek řeči a moc se neušklíbej, nebo na tebe houknu, že tě na dosmrti přijde žert a smích a na culení dočista ztratíš chuť.
1: Ale Kačenko, co pak
0: žádný, ale nechci slyšet. Nemysli si, že mě udindáš svou vyřídilkou. Já si od tebe nenechám nic nabulíkovat. Mě neobalamučíš.
2: Co pak tebe bych někdy dokázal?
0: Abys tak ještě roztruboval, jaká já jsem hubatá. No nic po mně nekoukej. Nedělej nevinátko, netvař se jako svatej utřinos a radši přiznej barvu.
1: Když já nemám tušení, o čem je řeč, Káčo.
0: Podívejme, tak on mu Jakoubek najednou nemá tušení. Náš ovčáček se nedovtípí, neuhádne, jenomže já se nedám nachytat na ty tvý vejmluvy. Já moc dobře vím, jaký ty jsi vypečenej ptáček.
2: Kdybys mi dovolila jen slovíčko.
0: Tak já jsem vejřečná. Ještě řekni, že mi jede pusa jako šlejfírnici. Roztrup o mě do světa, že tě tou vyřídilkou uháním, že tě chci svejma řečma dokučírovat až k milost pánovi na kancelář, abys mi tam dal slovo, že ti není hamba, Kubo, vykládat o mě takový báchor.
2: Ale já na mou duši, jak tě živ před nikým, ani nece.
0: A kdo na mě dělal cukrkandlový oči? No kdo mi sliboval, že si pro mne přijde u muziky?
2: Jak ti můžu říct o taneckáčo, když mě nikdy nepustíš ke slovu?
0: Cože já že tě... No ne, lidi, podržte mě. Tak já ho, chudáka, nepustím ke slovu. Kdo není zrovna slepý, vidí, že ze mne se musí každý slovíčko páčit.
2: To ano.
0: Tak já ho prý nenechám vypovídat.
2: To ne.
0: No schválně, honem to napravíme. No pojď se mi svěřit. Proč pak se po tobě dnes už od rána po třetí scháněl milost pánů v dráb?
2: Po mně, že se scháněl?
0: No proč pak asi nakukoval do okýnka tvý pastoušky a špicoval uši u dveří?
2: A říkáš po třetí?
0: Tak honem spust, co si zase proved. Zatoulalo se ti stádo. A nebo si pustil ovce milost pánovi do jeteliny. No povídej honem. Mám to z tebe tahat párem koní.
2: Stačí, když mi chvilku nebudeš skákat do řeči.
0: Já? Vždyť já tě tu celou dobu prosím o slovíčko a ty jen děláš drahoty. Co? Cože? No snad ti nakonec nejsem k smíchu.
1: To bych se mohl opovážit.
0: Co jsi to řekl? Tak já ti snad naháním hrůzu. Ty se mě bojíš. Slyšte lidi tu novinu, světe, zbor se. Lám železo, Kuba prý má strach z ubohý, osamělý ženský. Háři jeden, po tomhle tě už nechci ani vidět. Kam jdeš?
1: Dala jsi mi vale? Tak co bych tu ještě pohledával?
0: Počkej, jestli někdo z nás dvou by mohl dělat uražený kukuč, tak jedině já. No hned se vrať. Kubo, slyšíš? A co bude s tou muzikou? Vyvedeš mě do kolečka. Kde pak je mu konec? Paličákovi.
3: Jsou to věci na tom světě.
0: Vždyť povídám, udělá čelem vzad a je pryč, co byste tomu řekla, tetka?
3: Těžko soudit, když jeden není očitým svědkem.
0: Ještě řekněte, že jsem si to vymyslela.
3: No,
0: radši mi nalejte kapku kmínky.
3: Na truckáče nebo na žalost?
0: Kvůli Kubovi se budu trápit.
3: No, je to chlapík k pohledání.
0: A já snad nejsem?
3: Zaplať pambu za ty dary, Káčo. Jen bys neměla být vždycky hned tak hr. S mužským se musí opatrně. Na zajíce se taky nechodí s bubnem.
0: Ale radši mi podejte tu kmínku, šenkýřko. Nepřišla jsem si pro radu, ale pro kapku sladkosti.
3: Tak na tvoje zdraví.
0: Podívejte, kdo to míří do vašeho šenku.
3: Pěkný nadělení.
0: To je mě šenkýřka. Do dveří se šine host a ona lamentuje.
3: Lepší morová rána, než takovej snína, co přijde, vypije půl sklepa, ale jakživ nezaplatí ani krojcor.
0: Tak před ním zavřete dveře.
3: No, a on mě vžene ze vsi, kde pak.
4: Hospodo, chystej pohoštění.
3: Ach, to je převzácnej host. Poslušně se klaníme, milosti.
0: Můj hřbet nechte na pokoji, tetka.
3: Tiše, Káčo, nepopichuji. Co bude libo, milost pánovi?
4: Ze všeho nejdřív plná holba piva s takovouhle čepicí.
3: Ano.
4: A pak, až se svlažím, přineseš mi, šenkýřko, něco... Ne, na zakousnutí.
3: Ano.
4: Mám čertovskou chuť na šrůdku uzeného.
3: Ano, milost pane.
0: Řekněte, ať si jde horovat do pekla, když má čertovskou chuť.
5: Co pravíš,
4: osoba?
0: Dvakrát se nekáže, milost pane, ale když dovolíte, povím vám, že jsem Káča a žádná osoba.
4: Řekl bych, že jí nějak moc jede pusa.
3: Radši neposlouchejte, milost pane, tady je pivíčko. Hned přinesu uzení. A ty, Káčo, drž jazyk za zuby.
0: Na vašem místě bych teďka radši zatloukla dveře do spíšky pořádným hřebíkem.
3: Povídám, buď ticha, nebo nás obě přivedeš do neštěstí.
4: Pivo jako malvas. Hospodo, repete.
3: Už letím.
4: A co ty ženská na mě cívíš jako na zjevení?
0: Hádám, kolik toho asi spořádáte.
4: Třeba soudek v tomhle parnu.
0: Těšte se, šenkýřko, věderko piva, to je 10 zlatek. A třeba milost pán přidá jednu navrch.
4: Ani vindru. Tyhle řeči oplacení nemám rád. A jestli ti to stará nejde pod nos, můžeš si spakovat svých 5 švestek.
3: Vždyť já si nestěžuju, milosti, tuhle je má z piva. A ty se, Káčo, honem seber a vypadni. Nakonec bude zlá krev jenom kvůli tvý vyřídilce.
0: Pěkná vděčnost. Já vám chci pomoct od pijavice a vy místo poděkování máte pro mě leda houby.
4: Pšt. Abych ti nedal zmalovat záda, hubojedovatá.
0: Vždyť jsem jako pěna, milost pane. Na dílku si račte schovat pro příhodnější osobu.
4: Pro toho tvého nejspíš.
0: Jakýho mýho? Vůbec nevím, o čem je řeč.
4: O Kubovi, který pase moje stáda.
0: On něco proved?
4: Zapřel mi nejpěknější ovci. A 2 jehňata. Ale až ho dopadnu, spočítá mu dráb, kde jakou kůstku v těle. Můžeš to ovčákovi ode mne vyřídit?
0: Nemůžu. Sama nevím, kde zrovna je.
4: Však my si ho vyčíháme. A pak běda mu.
0: Kubo. Co si proved, milost pánovi, s tou ovcí?
1: Radši mi pověz, jak jsi mě tu našla.
0: Jako bych neznala tvý skrýš.
1: Já myslel, že tě za mnou vedlo milostní srdéčko.
0: To zrovna, za neplechou, co po něm slídí dráb.
1: Neproved jsem nic nepoctivýho. Odvedl jsem jen ovečku s mladejma do mlází. Bylo mi líto dát jí na pospas panskýmu řezníkovi.
0: Víš, co tě čeká, jestli se ti milost pán dostane na kobylku? Nemáš okventlík víc rozumu než tamhle ten beran, víš, co jsi?
1: Bzučíš jako sršeň.
0: Koukej, abys nedostal žihadlo.
1: Kdyby bylo z lásky plného srdce?
0: No, ona tě přejde legraci, až ti milost pán dá zahrát s kočnou.
1: Zatancujem si spolu. Co ty na to?
0: To jsou pořád jenom sliby. Jenže jak je rok dlouhý, ani jednou si mě u muziky nevyved.
1: Nemám čím zaplatit kapelníkovi.
0: Však já bych někde vyštrachala 6. Kdybys přišel a řekl, milá Káčo...
1: Napřed bych musel zakusit, jak umíš bejt milá.
0: Ty poťouchlíku, chceš mi rozbouřit žluč? Nesnad jednou kvůli tobě trefí šlak?
1: A já se tím pádem konečně dostanu ke slovu.
0: Nezačínej, vždyť já jsem jako ta němá tvář. Každá ovečka ve tvým stádě toho nabečí a nabrbentí 100x víc než já.
1: Ovečky, slyšíte jí?
0: Nech ovce na pokoji a mne taky, jen kvůli tobě mě pomlouvají, že jsem hubatá.
1: Já zase o tobě mezi lidma sbírám jen samou chválu.
0: Co?
1: Jaká jsi skromná a plachá.
0: Kde jsi to slyšel?
1: Prý Kačenka je Milius.
0: Cože?
1: Děvenka dobrá jako skýva chleba.
0: Co?
1: Jen kdyby člověk z ní nemusel každý slovíčko mámit.
0: Ty taškáři si potněšili kulišák.
1: Koukejte na ní. Jen po otevře pusu je, jako by kolem začaly rozkvítat růže.
0: Růže.
1: Štěbetat 7 hlásky.
0: Já ti dám růže, já ti dám 7 hlásky.
1: Na mou věru už nevím, jak se ti zavděčit. Nakonec opravdu nezbude, než abych tě při muzice pořádně roztočil.
0: Kubo.
1: Když hezky poprosíš.
0: Já tě mám prosit. Já tebe.
1: Když chceš, abych splnil tvý nejtoužebnější přání.
0: Tak já mám přijít s prosíkem a ty se smiluješ. Lidičky, slyšeli jste? No koukněte na tu ovčáckou mátohu, nohy z olšovýho dřeva. No to by, panečku, byl tanec, to by byl pro mě honor skočit si s pacholkem v odrbaný ovčině. Přestaň se už naparovat, Kubo. Ty bys mohl leda tak pískat kudlu za vraty a ne hejsovat u muziky.
1: Třeba si to ještě rozmyslíš, Kačenko.
0: Než bych tobě řekla o tanec, to si radši strčím do uší koudel, abych neslyšela, až začnou vyhrávat. Radši si nechám nohy svázat, než bych s tebou šla dokola.
1: To je tvý poslední slovo?
0: Jo. A dočista.

0: pláču, až mi srdce v těle skáče.
1: Sama bych se zatočila, aspoň na trávníku, nemít na hřbetě těch pět křížků.
0: A já, teta,
1: já vím,
0: roztočila bych to, až by mi všechny pentle ve vlasech takhle zavlály.
2: Však jsi si uvázala na dva tucty.
0: Kubo, kam pak tak chvátáš?
3: No, jdu kolem, koukám, kapela muzicíruje, ale Káča postává jako dřevěná štátuje.
0: Taky jsi přišel zatancovat.
3: Víš, co se říká? Bez peněz do hospody neles.
0: Možná by se našla jedna, co by ti podstrčila zlatku pro muzikanty.
3: Ty snad víš o takový dobrý duši.
0: I holbu piva by ti přinesla.
3: Ne.
0: Kapelníkovi poručila, jakou spustit.
3: Jo.
0: Ty bys jen tancoval.
3: Jenže podle tvý noty.
0: Až do bílýho rána.
3: To já se radši natáhnu pod hrušku za humna.
0: Čerta by tě vzal.
3: Co by se mnou dělal? S tebou by si užil stokrát víc.
0: Když já bych tancovala, až je mi do breku.
2: Mládenci, který z vás skáče, pořádně provětrá faldy, dostane má z piva. Honzíku, Petře, Vašku, tak co si dáte zahrát? Kvapík anebo polku?
3: Nikdo se nemá k dílu. Vidíš to sama.
0: A ty bys, Kubo, nešel?
3: No snad by ses nezahodila s pacholkem v odraný ovčině.
0: Kožíšek zahoď, však se zahřejeme.
3: Já tak pískat kudlu za vraty a ne hejsovat u muziky.
0: Jakubku, pojď, dokud vyhrávají.
3: Nohy mám z olšovýho dřeva, to by, panečku, byl tanec. Radši si dej koudel do uší, abys neslyšela, jak vyhrávají.
0: To je tvý poslední slovo.
3: Tvoje, Káčo, tvoje. Poslední slovo přece musíš mít vždycky ty.
0: Když nechceš, on se najde jiný. A to ti povídám. Dneska se vytancuju, kdybych měla jít dokola třeba se samým čertem.
4: Dobré odpoledne. Ve spolek.
5: Safra Porte, nějaký vzácný dočista neznámý host.
4: Přineste mi vrchovatý tuplák, šenkýřko. A skleničku něčeho sladkého. Pro tu roztomilou pannu.
0: To jako pro mne?
4: Je tu snad ještě jedna taková, jako ty?
5: To teda ne, v celém kraji.
4: Tak co? Děvče milé, připijem si spolu?
0: Slyšíš to, Kubo? Říká mi děvče milé.
4: Jak pak se jmenuješ?
0: Káča, vzácný pane.
4: Na tvé zdraví, Káčo.
0: Ať vám slouží urozenosti.
4: Páni muzikanti, vemte instrumenty a zahrajte nám Káčinu z nejmilejší písničku. Zatancuješ si se mnou?
0: A jak ráda, ať se na nás kouká celá ves.
4: Tak šumaři, S a jedem! Řekni, kdybych tě vytáčel moc rychle.
0: To já mám nejradši, když se mi stance až točí hlava.
4: Můžem čerstvějc, kolik vydržíš?
0: Takový blaho jsem jak živa neskusila, pane lesní.
4: Proč pak si myslíš, že jsem fos?
0: Máte lesácký klobouček s pírkem a osmahlý tvář, jako byste celý den chodil po kopcích.
4: Nelíbím se ti snad?
0: Co vás napadá? Takový černý kudrnáč, to je přesně podle mýho gusta. Kam se na vás hrabe nějaký ovčák? A tancuje se mě s váma jako v ráji.
4: No, tohle ohavný slovo podruhé nepouštěj z pusy.
0: Jak tě živ jsem neměla takovýho tanečníka, vždyť my se dočista vznášíme, pane Hajne.
4: To jsem rád, že jsem se ti strefil do noty.
0: Až doskonání bych takhle tančila. Víte co? Přidejte ještě muzikantům šesták, jinak za chvilku začnou skládat partesy.
4: Přidám, aspoň si trochu vydechnu po tom rejdováku.
3: Káčo, netroufáš si až moc. Na tvým místě by se mi ten chlapík tolik nezamlouval.
0: S takovým tanečníkem bych se... S takovým tanečníkem bych si dala kvapík třeba až do pekla.

0: Slovíčko, pane uhlíř, nebo co jste zač?
1: Co pak bys chtěl?
0: Dát vám dobrou radu. Pozor na káču, je to ženská jak řemen.
1: S tou já si poradím jako nic.
0: Kdybyste se jí přece nemohl zbavit, zarejdujte s ní tamhle k rybníku na kraji vesnice.
1: Děkuju za radu, ovčáku, ale nebude jí třeba.
2: Prý nám zahrajou už jenom na rozloučenou.
3: Tak honem dokola, můj milý pane Forster.
2: Kapku pomalej, skačenko, aby se se mnou nemotal svět.
3: Proč pak mě rejdujete ze šenkovny ven?
2: Na trávníku nám nebude tolik horko.
3: Tančila bych s váma třeba do soudního dne.
2: Nic ti nebrání. Pojď se mnou. Užiješ si tance do omrzení.
3: A kam je to s váma?
2: Chyť se mě okolo krku a uvidíš. Hromety, umíš stisknout, až praskají žebra. Hnedle si mi vyrazila dech.
3: Řekl jste si o to?
2: Vyskoč mi na záda.
3: A hop.
2: A ve chvíli jsme doma.

0: Tak pohyb, pohyb, pane Hajnej. Minula pěkně dlouhá chvíle a pořád nic nevidím.
1: Nech mě chvilku vydechnout.
0: Klobouček nosí jako panský lovčí a plouhá se jako vejminkář.
1: Nemůžu popadnout dech.
0: Vždyť jsme ještě ani nezačali s tím slibovaným tancováním, kacafírku.
1: No před mě pust.
0: Kde pak, chytráku?
1: Jak pak můžem spolu tancovat, když na mě sedíš jako vosa na cukrlátku? Pust se mě, aspoň na chvilku.
0: To tak, pustím a víckrát neuvidím.
1: Jestli si nedáš říct po dobrém, tak tě vyválím v mravništi.
0: Jen se nekasej, nebo ti nasadím uzdu.
1: Oj, kačo, pust.
0: Kde pak? Ženská se tanečníka musí držet jako klíště.
1: Co z toho pojde? Takhle schvácený překročit pekelný práh.
2: Já koukám a nevěřím svým očím. Ty s tou ženskou smlouváš jako na jarmarku. Jsi pekelníka nebo hokinář?
0: Co je to za mrzouta?
2: Buď ticha.
1: To je sám náš nejvyšší.
2: Kam by se takhle poděl pekelný majestát? Hm? Pojď blíž, ty čertovský utřinose, ať vidím tvoji ostudu zblízka.
1: K vašim službám, panem Belzebub.
0: Proč se tak rozčiluje, dědek?
2: Poručil jsem, aby ke mně přišel můj čert a ne soumar s bábou na zádech.
0: To je ale poděs.
2: Kruci písek! Jsi raraš nebo balach? Chci říct, tažný kůň.
1: Prosím, když ona se mě prosím nechce pustit, můj pane.
2: No, snad si ještě umíš poradit s jednou treperendou.
0: Pomalu, staříku, pomalu. Jestli já jsem treperenda, tak vy jste plesnivej pahejl.
2: Ty bábo, princ Metálová.
1: Nenoči se s ní nehádejte, milosti, to není ženská, ale učiněnej satán.
2: A ty si potrlý hňup. Přivandruješ mi domů s čerticí na zádech.
1: Z začátku se na mě usmívala jako Milius, že já neposlech toho ovčáka. Ach, můj ctěný pane, na vás třeba dá víc než na mě. A když na ní spustíte hromy a blesky, třeba se mě pustí.
2: Začneme pro jistotu diplomaticky. Milá kačenko, já tě u nás srdečně vítám. S otevřenou náručí podívej. Pust čerta a pojď obejmout mě.
0: Že vám není hamba, starý pane.
2: Přece nebudeš bloumat po pekle na zádech mého podřízeného.
0: Proč by ne? Já mám pohodlí a on si časem zvykne.
2: Kdybys ho laskavě pustila, vynahradil bych ti to jinak.
0: Na vaše sliby já nic nedám. Ten mi taky nasliboval, jak prý budeme spolu tancovat od jara do podzimku a zatím tu jenom trajdáme z jednoho zakouřeného sklepa do druhého.
2: Chápu tě, kačenko. Některé sliby se mají někdy plnit. Jenomže tohle je peklo a ne hospoda na trlování. Máme tu jinou práci a já tě naposledy dutklivě žádám, abys měla rozum a dohodla se po dobrém.
0: A co když nebudu chtít?
2: Tak udělám tak,

0: kovou paseku, že jsi to co živa neviděla.
1: Jeden dělá, že je hajnej, druhý se zaskasá jako drvoště.
0: Však on tě přejde smích.
1: Jsem celá žádostivá.
0: Vychrlím na tebe plameny, že se ti vlastně na hlavě zježí hrůzou.
1: Pořád jenom slibování, ale skutek utek. Jste zrovna takovej cinta, jako je tuhle můj Polesnej.
2: Dobrá. Žebráš si opeklo, budeš ho mít.
0: Donr vetr ramset smazec. Roztopte hned pod největším kotlem. Nalejte na pánev olej, připravte trojzubec na obracení, tady tu osobu mi osmažíte jako jitrnici.
1: Kdyby takhle měla vyvádět každá ženská při zatápění.
0: A já tě naposledy vyzývám, aby spustila mého služebníka a okamžitě se pakovala. Jinak se budeš na olej škvizit jako fešírka. Tak, pustíš ho?
1: Nepustím.
0: Mně z té ženské trefí šlak.
3: No, a to vám nesedí na zádech jako mě. Co s ní budem dělat, pane Belzebub?
0: Co? Tak já ti povím, co. Nařizuju, abys okamžitě opustil pekelné území a vrátil se skáčou zpátky na zem. Do pekla nepatří, protože se neumí bát.
3: A to jí mám pořád tahat na zádech?
0: Leda byste se dohodli, že se chvílema budete střídat osle. Koukej vypadnout a v cukuletu se jí zbavit. Do úplňku, ať si zpátky u raportu před mým trůnem. Jo. A za to, jak jsi pokazil renomé touhle dryáčnicí, musíš odvést jinou práci. Tam, co poneseš káču, vládne starý milost pán kníže. Porozlídni se, jestli už není zralý pro naši kotelnu.
3: Milosti, já vám ho naservíruju, že bude celý peklo kulit oči.
0: Jenom zas neproved nějakou nejapnost ze samé horlivosti. Pamatuj si, hlavu máš na přemýšlení a ne jako věšák na rohy.
3: Když jsem z té ženské uondaný, že nemůžu popadnout dech, natož si vymýšlet čertovské finty.
0: Aspoň si budeš příště pamatovat, že hříšnou duši máš nad pěšky a ne vláčet na zádech. Tak, poklusem, trdlo.
3: Tak jo.

0: Kvůli tobě jsem si nejspíš uhnal záduchu.
1: Netlaď se k muzice, když máš slabý dech. Proč pak se mnou rejduješ k rybníku?
0: Ale jen tak. Prosím tě. Káčo, slituj se nade mnou. Už se mi dělají mžitky.
1: Teď hekáš, ale v hospodě to bylo medových řečí.
0: Konec. Dál ani krok.
1: Vstávej. Mám vzít koště.
0: Nemůžu. Se mnou je amen. Už mám i vidiny. Ze všech stran mě obklíčili jakési čtvernohé potvory.
1: Vždyť jsou to Kubovi ovce, Moučko. Postav se trochu do figury, ať mi před ním neděláš ostudu.
2: Kdo pak to bloumá pomezi? Snad ne Káča? Na Moutě, kde se tu bereš? Čert s tebou nemohl trefit do pekelný díry.
1: Leď si ovcí, aby se ti nezaběhli do jetele.
2: Snad se spolu aspoň přivítáme, ne? A co ty, chlupáči, proč se obracíš zády?
3: Je kopku ušlej.
2: A nezačal ti dokonce pelichat?
0: Však ty bys taky vypadal jinak. Nosit celý čas na zádech Káču.
2: Já tě varoval, roha nerohatej.
3: Však si ho zas vyfešákuju.
2: Napřed bys měla sebe, Kačenko. Taky ti to vandrování nepřidalo na kráse.
1: Co to plácáš? Kde mám zrcátko? Kde jsme ho vytřásli, ty moulo?
0: Jo.
2: Podívej se do tůně. A tuhle máš, co mi zbylo z hřebínku.
1: Lepší než nic. Pohlídej mi ho zatím, aby neutek, Jakube.
0: Pro všechno na světě, ovčáku, poraď, jak se jí zbavit.
2: A koho jako?
0: Zachraň mě před Káčou. Nechtěl bych to zadarmo.
2: Však by to taky nebyla lehká práce. Zaplatil bys hotovejma?
0: Peníze nemám, ale mohl bych ti vyplnit nějaké přání.
2: No, když já zrovna teď žádný nemám.
0: No, já bych ti ho splnil i pozdějc. Koukni, už se vrací. Dám ti, co budeš chtít, jen mi od ní pomoct.
2: Tak hele, drž se hezky stranou a poslouchej, co já s Káčou. A pak, až ji ponesu tamhle na hráz rybníka, vem do zaječích a počkej na kraji lesa. Ale zadarmo to nebude.
0: Udělám ti, co si vzpomeneš.
2: A teď uhni Káče z cesty. Zkusím ji přivíst na jiný myšlenky.
3: Kde pak je ten můj chundeláč, Kubo?
2: Nechci ti nic rozmlouvat, Kačenko. Ale tenhle už toho moc nenatancuje. Co kdyby se ohlídla po jiným tanečníkovi?
3: Neřekl bys mi, kde?
2: No, jeden stojí před tebou.
3: To jako ty? A co tví olšový nohy?
2: Dneska mi jen hrajou, jako by si rádi skočili. A ve vsi se zrovna chystá muzika.
3: A co když mi jen maluješ straky na vrbě?
2: Jestli nechceš věřit, to je pak těžká domluva.
3: Doopravdy mě vytancuješ.
2: Že roztrháš podrážky.
3: A co za to?
2: Nic, Kačenko, pranic.
3: A to je mi právě divný.
2: Že si chci skočit s děvčetem, co mi dávno padlo do oka. Vždyť nás celá ves už dává dohromady.
3: Ale běda, jestli mě ošidíš.
2: Žádný strachy. Jen si hodím kožich přes ramena, ty mi hupneš na záda, aby ses nebála, že vezmu do zaječích a pomaštírujeme spolu kolem rybníka.
3: Tak jo.
2: Ty ale hřeješ do zad, jako kamínka. A k tomu ten kožíšek...
1: Pořád se ti smyká.
2: Je to už jen kousek, drž se, co máš síly.
1: Nemůžu, Kuba, kožich se ti svlíká, přidrž ho nebo slítnu do rybníka.
2: No a co, padneš do bláta jako do peřin.
1: Ty šizuňku, ty podvodníku.
2: Nepovykuj, ještě se ti lidi vysmějou, že Káča neví, co dřív, jestli pekelnej žár nebo studenou lázeň.
1: Tak tohle ti, Kubo, nedaruju!
0: Tak co, ovčáku, jak si dopad?
2: Káči se nemusíš bát.
0: Jejda. To se mi ulevilo. Tak co jsem dlužen? Máš už nějaké přání?
2: Doteďka mě nic nenapadlo.
0: Oh, chyba. Kamaráde, já nemůžu čekat, až se ti rozsvítí. Musím ještě na zámek.
2: Co tam?
0: Podívat se na zoubek vašemu milost pánovi.
2: Docela milá novina. Ale poslyš, pekelníku, nebylo by rozumnější, kdybys ho jen postrašil? Aby lidem vrátil, co z nich vydřel? Takhle ho odneseš, jenže jeho dědic bude stejný, Kvítko, ne-li horší.
0: To nejde. Mám v pekle pošramocenou pověst a musím si ji honem napravit.
2: Škoda. Ale jedno mi udělej kvůli. Jdi na zámek až za chvíli, abych si mohl předtím s naším milostpánem v klidu popovídat.

0: posilíš, ty darebo. Co je moc, to je moc, troufnout si na zámek zrovna, když tě všude schání dráb. A ještě mi do očí tvrdit, že se pro mě chystá přijít. Čert! Víš, co bys zasloužil?
1: Přinejmenším dobrý slovo, anebo štědrou vejslužku.
0: Dostaneš ji.
2: 25 holí na zadek.
1: Ne, já myslel, že mi položíte na dlaň dukát jako housátko do kukaně.
0: Za tyhle drby? Za ty klevety?
1: Jen abyste se, milost pane, jednou nedivil.
3: Jednou? Ještě dnes?
4: Zrovna vyšel úplněk. Tak se můžeme vydat rovnou na cestu.
0: Počkat. Človíčku, co si vlastně zač?
3: Žádný človíček. Čert.
0: Co?
3: Jako poleno.
0: Cože? Co to blekotá?
1: Už jo, milost pane. Přišel si pro vás pekelník.
4: Chceš si šáhnout na mý růžky? Nebo přivonět k mý úzený kůži?
0: Dej pokoj s tou bláznivou maškarádou.
3: Jo, tak, ty to chceš mít se vší parádou.
1: Tak, strejdo,
3: a jdeme.
0: On je to doopravdy pro pána. Ovčáku, pomoz, přece mě nenecháš na pospas peklu.
3: Kuba už do toho nemá co mluvit.
5: Nespěchej tak moc, chlupáči. Já si vezmu milost pána do kouta a kapku s ním poklábosím.
3: Ale jen na chvilku, mám velice na kvalt.
0: Proč si mě chce odnést?
1: Vždyť vám to lidi prorokovali už dávno.
0: Nikomu jsem neublížil, Jakoubku.
1: Ne, nechte se vysmát. Každý děcko, ba i čertisko ví, že si zasloužíte pořádně zatopit pod pekelným kotlem.
0: A nemohl bych to ještě napravit. Prosím tě, Kubo, pomoz mi z brindy.
1: No, zkusit bych to mohl. A co vy za to?
0: Dal bych dukát.
1: Jejda, celý nebo půl?
0: 10.
1: No ne.
0: Chceš stovku?
1: Tak šťastnou cestu do pekla.
0: Dobrá, dám celou tisícovku, ale víc ani groš.
1: Milost pane, s tímhle troškařením by to nešlo. Musel byste lidem vrátit, co jste na nich vydřel, za celý čas.
0: Ale to je všecko moje mění.
1: Tak vám přeju šťastný vandr do teplejších krajin.
0: Ne!
1: Neroztřásli se vám kapku kolena?
0: Jo.
1: Chlupáči, budeš si ho muset vzít na záda.
3: Tvoj! A někdy by byl ze zlata, s taháním na zádech mám svý zkušenosti. Však on poskočí, až ho uvážu na řetěz. Tak pojď, ty starý vidři duchu.
0: Ne, nesahej na mě, ovčáku, prosím tě. Udělám, co budeš chtít, jen prosím tě, zažeň toho pekelníka.
5: Ale řeknu mu, ať počká za dveřma. Kdybyste mě chtěl obalamutit, ve chvilce je zpátky.
1: Pojď do předsíně, huňáči, musím tě oznámit důležitou věc.
3: To jsme si nedomluvili, že mě budeš komandovat?
1: Dej si říct, chlupáči, nech staříka na pokoji. Já si ho ohlídám, aby nevyváděl čertoviny. No, viděl jsi, že má pořádně nahnáno. Jako ty, když jsi měl na hřbetě káču.
3: To mi nepřipomínej.
1: Tak jak to teda vyvedeme?
3: Už jsem řekl, milost pán jde se mnou, protože si musím v pekle napravit reputaci. Uhni mi z cesty.
1: A když neuhnu?
3: Roztrám tě na tisíc kousků, anebo vás odnesu oba. Roma peklo na tebe.
1: Tiše. Neslyším kvůli tvýmu rámusu jediný slovo.
3: Jaké slovo? Vždyť nikdo nic neřekl.
1: Jak pak ne?
3: Prosím tě.
1: Dole.
5: Pod zámkem. Dej si pracku takhle k uchu. Poznáváš ten povědomý ženský hlas? Láteří a hrozí. Už ji slyšíš?
3: Kde pak? Jen takové jako šumění.
5: To je křiku. Jako by se šlo do útoku. Ta panečku řádí, jen ji poslouchej.
1: Kam pak se přede mnou schoval ten můj rohatej tanečník?
3: Káča!
1: Už jo, a má namířeno rovnou sem.
3: Hrůza, ty jsi pro mě, kam se mám před ní tento schovat?
1: No proč by se schovával, tamhle si přirychtuj na cestu milost pána.
3: No dej pokoj s dětkem, radši mi poradí, jak se zachránit před káčou.
1: Tak to vem komínem, bambulo.
0: Kam se poděl?
1: Ale domluvili jsme se, že na vás dohlídnu. A kdyby něco, zavolám a čert je v cukuletu zpátky.
6: Tak pustíte mě mě do brány u všech rohatých, nebo vám ji mám zbourat.
7: On se vrací.
8: Depak.
7: Co pak neslyšíš ten povyk dole?
6: Dám uhni drábe, nebo ti srovnám figuru, že tě ani milost pán nepozná.
8: A pro pána, ona je tu doopravdy, Káča. Teď teprve začne tanec. To bych šel radši naproti.
9: Až na zámek se přede mnou schoval, Kubíčku.
10: Ale měl jsem nějaký řízení s milost pánem.
9: A teďka tě čeká pořízení se mnou.
10: Myslíš si, že bude stejně lehký jako s čertem?
9: Však ty dobře víš, že všecko bylo jenom tobě na truc. Ale za to, co jsi stropil mě, takhle z tebe vytřesu taškářskou duši.
10: Káčenko, nesmíš hned moc od podlahy. Vždyť já jsem vlastně šel zjednat pro nás kapelu.
9: Ani slovo ti nevěřím, si šizuňk a lhář.
10: Hnedka ji uslyšíš? Milost pane, dejte nám honem zahrát, když všecko tak dobře dopadlo.
9: Co dobře dopadlo? Hodil jsi mě do rybníka.
10: Abys trochu spláchla pekelnej čout. Nic si mi nevonila.
9: Vyškrábu tě oči.
10: Do čeho se pak budeš koukat, až ti zaspívám tu naši?
9: Přerazím tě koštětem.
10: A do nejdelší smrti si se mnou nezatancuješ.
8: Tak co, moje milá Káčo? Budeme se ještě hádat, trucovat, či dokonce se prát? Nebo tě mám vzít takhle kolem pasu? A ty mi dáš pěkně líčko k líčku.
9: Jakubku, Jakube, ty jeden Kubo. Ale to si pamatuj, tancovat budem až do bílýho rána.